0: plné spotřební daně u nafty dál skokově podraží. Centrální část Prahy chce zatočit s Airbnb. Praha 1 požaduje, aby chystaná novela zákona o cestovním ruchu dala obcím silné nástroje na kontrolu a omezení krátkodobých pronájmů. Radnice chce mít možnost snadno dohledat majitele bytů, kontrolovat kolaudace a hlídat placení poplatků. Opírá se přitom i o loňské místní referendum, kde omezení podpořilo přes 72% lidí. Ideální inspirací je podle Prahy chorvatský model, kde ubytovací platformy nesmí vůbec nabízet byty bez speciálního vládního ID čísla. Městská část zároveň žádá změnu zákona o místních poplatcích, která by obcím umožnila zvýšit poplatek za pobyt ze současných 50 korun až na 200 korun za noc. Americkou Floridou hýbe vlna strachu z agresivních aligátorů. Série útoků z posledních týdnů si tam už vyžádala jednu oběť a vážná zranění. Úřady i biologové teď před divokými plazy v horkých letních měsících důrazně varují.
1: Hlavní příčinou zvýšené aktivity zvířat je letní horko. U plazů zrychluje metabolismus, nutí je intenzivně hledat potravu. Tragickému incidentu došlo v lesní rezervaci u Orlanda. Obří aligátor tam usmrtil 31-letou ženu. Šla se s přítelem schladit do řeky. O pár dní později zaútočil jiný plaz na 71-letého seniora, který rybařil za svým domem. Situaci zhoršila videa na sociálních sítích. Turisté v kajacích tam divoké aligátory hladí, což je zakázané a nebezpečné. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: V neděli nás čeká finále mezi Španělskem a Argentínou. Vrcholí tak 23. mistrovství světa ve fotbale. Španělsko by čekal druhý triumf v historii po 16 letech. Pro Argentínu by se celkově mohlo jednat o 4. vítězství. Oba finalisté na turnaji ještě neprohráli. Hrát se začne ve 21 hodin. Španělé mají s jedním inkasovaným gólem nejlepší obranu na turnaji a pro bookmakery jsou mírným favoritem, ale Argentína opět spoléhá na svého kapitána Messiho, který je osminásobným držitelem zlatého míče a během turnaje skóroval na 5 ze 7 zápasů. Poprvé se ve finále uskuteční poločasová show po vzoru Super Bowlu, která by mohla protáhnout přestávku až na půl hodiny. V noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné, postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty 19 až 15, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů. V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, zejména pak na horách. Večer bude ubývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihovýchodě Moravy až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Nejlepší album kapely za posledních 10 let. A tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. A mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svěžnou hudbu si můžete užít dnes večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pražské služby dostaly pokutu kvůli zakázkám. Policie na Trutnovsku varuje před falešnými bankovkami a nová sezóna NHL začne 5 zápasy 29. září. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Pražské služby dostaly od antimonopolního úřadu pokutu 300 tisíc korun, a to za to, že zadávali zakázky bez soutěže stavební firmě Japostav. Ta má navíc velmi blízko k řediteli městské společnosti Patriku Romanovi, kterému v minulosti pomáhala s nákupem apartmánu v Chorvatsku nebo s opravou vily. Podle úřadu šlo o jedno z nejzávažnějších porušení zákona, protože pražské služby takto bez výběrového řízení rozdali zakázky za 41 milionů korun. Městská firma s pokutou nesouhlasí, podala proti ní odpor a tvrdí, že zákon je v tomto bodě nejednoznačný. Staré triky podvodníků jsou také stále v kurzu. Policie na Trutnovsku varuje před falešnými 50-eurovými bankovkami, které se začaly objevovat v tržbách tamních obchodů. Nejde o klasické precizní padělky, ale o barevné reklamní napodobeniny nebo herní suvenýry, které zcela postrádají ochranné prvky. Podle policistů je lze snadno poznat podle toho, že místo sériového čísla mají nápis suvenýr nebo polský text varující, že nejde o platidlo. Kriminalisté už kvůli tomu zahájili trestní řízení a lidem i obchodníkům doporučují v době letních dovolených zvýšenou opatrnost. Slovensko jedná o dlouhodobých dodávkách plynu z Azerbajdžánu. V nabídce je až 1,2 miliardy krychlových metrů ročně. Po říjnu 2027 by tak zcela nahradil ruský plyn.
2: Azerbajdžán ponúka 5 až 10-ročné kontrakty na dodávky zemného plynu. Krajina pri Kaspickom mori v súčasnosti polovicu svojej suroviny spotrebuje a tú druhú vyváža. Na investície do rozšírenia ťažby potrebuje dlhodobejšie kontrakty a Slovensko má záujem k takejto dohode pristúpiť, keďže azerbajdžanský trh je štandard s dobrou platobnou morálkou a s jeho plynom by nemali problém pri tranzite ani Ukrajina či Rusko. Josef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nový ročník NHL začne v Zámoří v úterý 29. září. Na programu bude během noci na středu středoevropského času 5 zápasů. Karolína vyvěsí ke stropu haly Lenovo Center plaketu připomínající triumf ve Stanley Cupu před utkáním proti hokejistům z Floridy. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních dvou šampionů. V noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné, postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty 19 až 15, v tisíci metrech na horách kolem 14 stupňů. V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, zejména pak na horách. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihovýchodě Moravy až 30 a v tisíci metrech na horách kolem 18 stupňů.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

nejlepší album kapely za posledních 10 let. Tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. Mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svižnou hudbu si můžete užít dnes večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stát naposledy reguluje ceny pohonných hmot. Praha 1 chce větší páky proti Airbnb a Floridu trápí aligátoři. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Ceny benzínu i nafty o víkendu stoupnou pod vládními stropy. Od pondělí už stát paliva regulovat nebude. Benzín může od pátku zdražit o 57 haléřů na maximálních 43 korun a 41 haléřů. Nafta pak skoro o korunu na 42,13. Ministrně financí Alena Schillerová potvrdila, že mimořádné opatření končí a ceny se vrací čistě k tržnímu mechanismu. Analytici ale varují, že příští týden paliva kvůli konci regulace a návratu plné spotřební daně u nafty dál skokově podraží. Centrální část Prahy chce zatočit s Airbnb. Praha 1 požaduje, aby chystaná novela zákona o cestovním ruchu dala obcím silné nástroje na kontrolu a omezení krátkodobých pronájmů. Radnice chce mít možnost snadno dohledat majitele bytů, kontrolovat kolaudace a hlídat placení poplatků. Opírá se přitom i o loňské místní referendum, kde omezení podpořilo přes 72% lidí. Ideální inspirací je podle Prahy chorvatský model, kde ubytovací platformy nesmí vůbec nabízet byty bez speciálního vládního ID čísla. Městská část zároveň žádá změnu zákona o místních poplatcích, která by obcím umožnila zvýšit poplatek za pobyt ze současných 50 korun až na 200 korun za noc. Americkou Floridou hýbe vlna strachu z agresivních aligátorů. Série útoků z posledních týdnů si tam už vyžádala jednu oběť a vážná zranění. Úřady i biologové teď před divokými plazy v horkých letních měsících důrazně varují.
2: Hlavní příčinou zvýšené aktivity zvířat je letní horko. U plazů zrychluje metabolismus, nutí je intenzivně hledat potravu. K tragickému incidentu došlo v lesní rezervaci u Orlanda. Obří aligátor tam usmrtil 31-letou ženu. Šla se s přítelem schladit do řeky. O pár dní později zaútočil jiný plaz na 71-letého seniora, který rybařil za svým domem. Situaci zhoršila videa na sociálních sítích. Turisté v kajacích tam divoké aligátory hladí, což je zakázané a nebezpečné. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V neděli nás čeká finále mezi Španělskem a Argentínou. Vrcholí tak 23. mistrovství světa ve fotbale. Španělsko by čekal druhý triumf v historii po 16 letech. Pro Argentínu by se celkově mohlo jednat o 4. vítězství. Oba finalisté na turnaji ještě neprohráli. Hrát se začne ve 21 hodin. Španělé mají s jedním inkasovaným gólem nejlepší obranu na turnaji a pro bookmakery jsou mírným favoritem, ale Argentína opět spoléhá na svého kapitána Messiho, který je osminásobným držitelem zlatého míče a během turnaje skóroval na 5 ze 7 zápasů. Poprvé se ve finále uskuteční poločasová show po vzoru Super Bowlu, která by mohla protáhnout přestávku až na půl hodiny. V noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné, postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty 19 až 15, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů. V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, zejména pak na horách. Večer bude ubývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihovýchodě Moravy až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Nejlepší album kapely za posledních 10 let. Tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. Mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svěžnou hudbu si můžete užít dnes večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pražské služby dostaly pokutu kvůli zakázkám. Policie na Trutnovsku varuje před falešnými bankovkami a nová sezóna NHL začne 5 zápasy 29. září. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Pražské služby dostaly od antimonopolního úřadu pokutu 300 tisíc korun, a to za to, že zadávali zakázky bez soutěže stavební firmě Japostav. Ta má navíc velmi blízko k řediteli městské společnosti Patriku Romanovi, kterému v minulosti pomáhala s nákupem apartmánu v Chorvatsku nebo s opravou vily. Podle úřadu šlo o jedno z nejzávažnějších porušení zákona, protože pražské služby takto bez výběrového řízení rozdali zakázky za 41 milionů korun. Městská firma s pokutou nesou hlasí. Podala proti ní odpor a tvrdí, že zákon je v tomto bodě nejednoznačný. Staré triky podvodníků jsou také stále v kurzu. Policie na Trutnovsku varuje před falešnými 50-eurovými bankovkami, které se začaly objevovat v tržbách tamních obchodů. Nejde o klasické precizní padělky, ale o barevné reklamní napodobeniny nebo herní suvenýry, které zcela postrádají ochranné prvky. Podle policistů je lze snadno poznat podle toho, že místo sériového čísla mají nápis suvenýr nebo polský text varující, že nejde o platidlo. Kriminalisté už kvůli tomu zahájili trestní řízení a lidem i obchodníkům doporučují v době letních dovolených zvýšenou opatrnost. Slovensko jedná o dlouhodobých dodávkách plynu z Azerbajdžánu. V nabídce je až 1,2 miliardy krychlových metrů ročně. Po říjnu 2027 by tak zcela nahradil ruský plyn.
2: Azerbajdžán ponúka 5 až 10 ročné kontrakty na dodávky zemného plynu. Krajina pri Kaspickom mori v súčasnosti polovicu svojej suroviny spotrebuje a tú druhú vyváža. Na investície do rozšírenia ťažby potrebuje dlhodobejšie kontrakty a Slovensko má záujem k takejto dohode pristúpiť, keďže azerbajdžanský trh je štandard s dobrou platobnou morálkou a s jeho plynom by nemali problém pri tranzite ani Ukrajina či Rusko. Josef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nový ročník NHL začne v Zámoří v úterý 29. září. Na programu bude během noci na středu středoevropského času 5 zápasů. Karolína vyvěsí ke stropu haly Lenovo Center plaketu připomínající triumf ve Stanley Cupu před utkáním proti hokejistům z Floridy. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních dvou šampionů. V noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné, postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty 19 až 15, v tisíci metrech na horách kolem 14 stupňů. V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, zejména pak na horách. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihovýchodě Moravy až 30 a v tisíci metrech na horách kolem 18 stupňů.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

nejlepší album kapely za posledních 10 let. Tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. Mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svižnou hudbu si můžete užít dnes večer. Kerná.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stát naposledy reguluje ceny pohonných hmot. Praha 1 chce větší páky proti Airbnb a Floridu trápí aligátoři. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Ceny benzínu i nafty o víkendu stoupnou pod vládními stropy, od pondělí už stát paliva regulovat nebude. Benzín může od pátku zdražit o 57 haléřů na maximálních 43 korun a 41 haléřů. Nafta pak skoro o korunu na 42,13. Ministryně financí Alena Schillerová potvrdila, že mimořádné opatření končí a ceny se vrací čistě k tržnímu mechanismu. Analytici ale varují, že příští týden paliva kvůli konci regulace a návratu plné spotřební daně u nafty dál skokově podraží. Centrální část Prahy chce zatočit s Airbnb. Praha 1 požaduje, aby chystaná novela zákona o cestovním ruchu dala obcím silné nástroje na kontrolu a omezení krátkodobých pronájmů. Radnice chce mít možnost snadno dohledat majitele bytů, kontrolovat kolaudace a hlídat placení poplatků. Opírá se přitom i o loňské místní referendum, kde omezení podpořilo přes 72% lidí. Ideální inspirací je podle Prahy chorvatský model, kde ubytovací platformy nesmí vůbec nabízet byty bez speciálního vládního ID čísla. Městská část zároveň žádá změnu zákona o místních poplatcích, která by obcím umožnila zvýšit poplatek za pobyt ze současných 50 korun až na 200 korun za noc. Americkou Floridou hýbe vlna strachu z agresivních aligátorů. Série útoků z posledních týdnů si tam už vyžádala jednu oběť a vážná zranění. Úřady i biologové teď před divokými plazy v horkých letních měsících důrazně varují.
2: Hlavní příčinou zvýšené aktivity zvířat je letní horko. U plazu zrychluje metabolismus, nutí je intenzivně hledat potravu. K tragickému incidentu došlo v lesní rezervaci u Orlanda. Obří aligátor tam usmrtil 31-letou ženu. Šla se s přítelem skladit do řeky. O pár dní později zaútočil jiný plaz na 71-letého seniora, který rybařil za svým domem. Situaci zhoršila videa na sociálních sítích. Turisté v kajacích tam divoké aligátory hladí, což je zakázané a nebezpečné. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V neděli nás čeká finále mezi Španělskem a Argentínou. Vrcholí tak 23. mistrovství světa ve fotbale. Španělsko by čekal druhý triumf v historii po 16 letech. Pro Argentínu by se celkově mohlo jednat o čtvrté vítězství. Oba finalisté na turnaji ještě neprohráli. Hrát se začne ve 21 hodin. Španělé mají s jedním inkasovaným gólem nejlepší obranu na turnaji a pro bookmakery jsou mírným favoritem. Ale Argentína opět spoléhá na svého kapitána Messiho, který je osminásobným držitelem zlatého míče a během turnaje skóroval na 5 ze 7 zápasů. Poprvé se ve finále uskuteční poločasová show po vzoru Super Bowlu, která by mohla protáhnout přestávku až na půl hodiny. V noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Místy přehánky nebo bouřky, zpočátku i silné, postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty 19 až 15, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů. V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, zejména pak na horách. Večer bude ubývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27, na jihovýchodě Moravy až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

Nejlepší album kapely za posledních 10 let. A tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. A mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svěžnou hudbu si můžete užít dnes večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Black Sabbath, jejich Take Me Home na Radio Rock Zone je 7 hodin minuta a už skoro půl k tomu. Před náma rychlej přehled zpráv, no a s ním vás od mikráku zdraví Typlťák. Dneska nás čeká hodně oblačnosti, taky nějaký srážky, teploty do 28 stupňů. Kam večer za muzikou, no tak třeba v lesním divadle v Řevnicích, Tři sestry Open Air Tour 2026, nebo v Praze ve vagónu Nirvana Revival Praha. Teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Demolice nadjezdů uzavře část Pražského okruhu. Portugalsko schválilo zákaz zahalování obličeje na veřejnosti a Anglia a Francie se utkají o bronz. Pražský okruh čeká uzavírka, proběhne tento víkend mezi Slivencem a Řeporyjemi. Omezení začne dnes v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. dopoledne. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů v ulicích Austisu a k zadní Kopanině. Ředitelství silnice dálnic je nahradí novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to totiž neumožnili. Vesecký rybník v Liberci čeká rozsáhlá rekonstrukce. Oprava začne v září a potrvá 2 roky. Vesecký rybník, známý i pod názvem Tajch, je historické vodní dílo, zároveň ale také oblíbené místo k rekreaci. Kompletní obnovy se dočká hráz, součástí bude také odbahnění plochy. Generální ředitel Povodí Labe Marian Šebesta říká, že už jenom rybník vypustit bude náročné.
2: Takže se překope hráz, což je taková jako zvláštní oprava. Nejsou tam prostě spodní výpusti a to máme povolený z důvodu ochrany přírody až, myslím, po létě. To znamená, teďka jsou ty práce, nebo nejsou vidět, jsou přípravný, nicméně pak začnou, no a zase ve spolupráci s městem.
0: Stavba zahrnuje také kompletní opravu hráze nebo vybudování nového bezpečnostního přelivu. Hlavním přínosem úprav bude zvýšení bezpečnosti při povodních. Portugalský parlament schválil takzvaný zákon o burkách. Ten zakazuje zakrývat si na veřejnosti obličej. Informovala o tom agentura EFE, podle které je na prezidentovi, jestli novou právní normu ratifikuje, vetuje nebo ji pošle k přezkoumání k ústavnímu soudu. Nový zákon už kritizovala organizace Amnesty International.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23 hodin středoevropského letního času v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Oba celky se vzpamatovávají z hořké porážky v semifinále. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit prohru ze čtvrtfinále minulého turnaje před 4 lety. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách.

0: Legenda Soundgarden plánuje na rok 2027 vydání svého posledního studiového alba. Novinka nabídne písně, které členové kapely složili společně se zpěvákem Chrisem Cornellem před jeho smrtí v roce 2017. Vydání materiálu dlouho brzdily právní spory s hudebníkovou vdovou, k jejíž urovnání došlo až na jaře roku 2023. Kytarista Kim Taylor potvrdil, že pro dokončení skladeb kapela využila dochované zpěvákovy demosnímky. Ohledně možného koncertního turné s novým frontmanem zatím muzikanti vedou pouze předběžné debaty. A ještě počasí. Dneska čekejte proměnlivou oblačnost. Ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehaňky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30 a na horách v 1000 metrech okolo 18. Tak tolik zprávy, je 6 minut po 7 hodině, před náma teď z muziky třeba Offspring a nebo Rammstein. Dobrý ráno.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tak tohle jsou na Rock Zone Aerosmith a cover verze písně Come Together, která původně pochází z dílny kapely Beatles.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak to bylo Come Together, no a teď se společně podíváme na silnice, zatím je to bez nějakých velkých komplikací typu bouračky a tak podobně, ale pozor třeba na D1 mezi kilometrama 313 a 311 směrem na Brno, pomalu se tam pohybuje vozidlo údržby a zpevněná krajnice je uzavřená. D1 mezi kilometrama 93 a půl a 94 směrem na Brno, pozor na předmět na vozovce. Taky D5 mezi 87. respektive 88. a 88. a půl tým směrem na Rozvadov, překáží tam nějaký předmět na vozovce. A ještě D11 mezi kilometrama 24,7 a 24,8 směrem na Hradec Králové. Probíhají tady práce na silnici, zpevněná krajnice je uzavřená a ještě navíc tam v těch místech stojí odstavený, označený kamion s defektem pneumatiky. Tak a my popojedeme, teď tu pro vás máme Revivalists Hard Stop.
1: Rádio Rock Zone.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone, víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Léto patří hudebním festivalům a i tenhle víkend je jejich nabídka poměrně široká, tak to nějak foforem projedem. Farálu Likerky, Rudolfa Jalínka ve Vizovicích, festival Masters of Rock. V Ostravě, v Dolních Vítkovicích, Colors of Ostrava. V Řevnicích v Lesním divadle Tři sestry Open Air, potom na zámku Kačina u Kutný hory Rock in Kačina. V Praze v Modrý Opici běží dneska festiák na Kalenej Fest a v Holešovickém krosu Riot Zone 2026. Potom třeba ještě v Hořicích na Šumavě a v zastřešeném amfiteátru rockový festival Hořické kulturní léto. No a my si dáme další muziku, teď Eddieho Vedra, Brother the Cloud.
0: Radio Rock Zone. Nejlepší album kapely za posledních 10 let. A tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. A mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svěžnou hudbu si můžete užít dnes večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rockzone počasí.
1: Dneska čekejte proměnlivou, většinou velkou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně, místy se vyskytnou přehánky a ojedinělé taky bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty dneska 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy by mohlo být až 30, no a na horách v 1000 metrech okolo 18. 7 hodin 51 minut, za chvilku dáme zprávy, před nima třeba Red Hooti nebo Moby.
0: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone.
4: Muzika na tělo.

0: Ladíte Radio Rock Zone, 8 hodin a před náma rychlej přehled zpráv, s ním vás od mikráku zdraví Typlťák. Dneska nás čeká poměrně hodně oblačnosti, k tomu občas nějaký srážky a teploty do 28 stupňů. Kam za muzikou? Tak v Praze, v Modrý Opici, dneska na Kaledej Fest, anebo mrkneme do Podkrkonoší, na koupališti a kempu Pecka, rockový večer s Prague Queen. Teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Na Šumavě hořel les, rozsáhlé požáry trápí i Norsko a Kanadu. Tenistka Krejčíková si v Aténách zahraje semifinále. Rodiče by se měli naučit hrát počítačové hry, měli by si je zahrát se svými potomky, aby se ujistili, že je tam neohrožují žádní predátoři. Tvrdí to expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová. Zároveň zmiňuje herní tituly, kde se dětem často důvěra nevyplácí.
2: Ty favoriti zůstávají stejně, je to zejména Roblox, Fortnite, Minecraft. Ten pachatel se k tomu dítěti chová jako ke kamarádovi. On se vydává za stejně starého vrstevníka, který mu rozumí, dává mu pocit bezpečí. A tohle celé může trvat 3 až 6 měsíců a až tady po té době přichází nějaká ta žádost třeba o tu intimní fotografii, video a tak dále.
0: Nejvíc zranitelní jsou u počítačových her především malí chlapci. Podle průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci by se schůzkou s neznámým člověkem souhlasilo přes 20% chlapců. Dívky jsou méně důvěřivé, ven by šlo jen 14% z nich. Požár lesa v Národním parku Šumava se podařilo uhasit. Hořelo mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku na ploše 50x50 metrů. Hasiči napsali o uhašení požáru na síti X. Na místě večer zůstávala pouze jednotka Národního parku, aby zajistila sledování místa požáru během noci. Oheň zasáhl kořenový systém. Požár byl ve velmi obtížně přístupném terénu. Mluvčí jihočeských hasičů agentuře ČTK řekla, že na Šumavě je v posledních letech požár ojedinělý. Požár u města Drammen na jihu Norska už zničil přes 100 domů. V silném větru se snaží dostat plameny pod kontrolu desítky hasičů. Zatím není jasné, proč hořet začalo. Úřady nehlásí oběti ani pohřešované. Nejméně 3 lidé už ale utrpěli zranění, informují o tom místní média, podle kterých jde v zemi o nejničivější požár za posledních 100 let. Policie už evakuovala 100 lidí. Plameny se mezitím rozšířily i do okolního lesa. A skutečné ohnivé peklo zažívá i Kanada. Hoří tam přes 850 lesních požárů. Živel vyhání z domovů 1000 lidí. Obří mrak jedovatého kouře navíc dusí americká velkoměsta. Pokračuje Hedvika Meller.
3: Úřady evakuovaly 1000 obyvatel z nejvíce zasažených oblastí. Masy kouře se navíc kvůli proudění vzduchu přesunuly nad americká města. Metropole kolem Detroitu, Chicaga nebo New Yorku hlásí nejhorší kvalitu ovzduší na světě. Místní úřady proto varují před zdravotními riziky a lidem doporučují omezit pobyt venku. Kouř je nepříjemný a při sportovních aktivitách může být i zdravotně nebezpečný.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4 a 6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klarou Tausonovou z Dánska, která zdolala 6-2 a 6-3 Sáru Bejlek. Mezi nejlepší 4 se nedostala ani 19-letá Tereza Valentová po čtvrtfinálové porážce 5-7 a 3-6 s ruskou vrstevnicí Alinou Kornějevovou. Americký rocker Lenny Kravitz konečně vysvětlil, proč v posilovně cvičí v kožených kalhotách nebo džínách. 62-letý hudebník, který nedávno zaujal virálním videem z tréninku na TikToku, se nechal slyšet, že v tomto oblečení běžně vystupuje na pódiu a dává mu proto smysl v něm i trénovat. Tento styl mu navíc umožňuje zacvičit si kdykoliv a kdekoliv, přičem si stále udržuje štíhlý pas s velikostí 28 palců. K dokonalé formě a budování svalů si rodák z New Yorku pomáhá také přísným fitness režimem a převážně veganskou stravou.

0: A ještě počasí. Dneska čekejte proměnlivou oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30 a na horách v 1000 metrech okolo 18. Tolik zprávy, 5,5 minuty po 8 hodině. Před náma teď Bruce Dickinson anebo Airborne.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone Scorpions, jejich Rock You Like a Hurricane, píseň, která vyšla v roce 1984 na albu Love at First Sting.
1: Počasí.
0: Dneska čekejte proměnlivou většinou. Velkou oblačnost, k tomu by se ojediněle během dne přechodně místy měly vyskytovat přehaňky, ojediněle taky bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 28, na jeho východě Moravy až 30 stupňů, na horách v 1000 metrech by mělo být okolo 18. Teď tu pro vás mám The All American Rejects, Clothesline.
2: Radio Rock Zone. ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
4: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
5: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
6: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Ve Vizovicích v areálu Likerky Rudolfa Jelínka festival Masters of Rock, v Ostravě v Dolních Vítkovicích Colors of Ostrava, v Řevnicích v Lesním divadle Tři sestry Open Air Tour. V Kutný Hoře na zámku Kačina festival Rock in Kačina, v Praze v Holešovickém krosu Riot Zone, ve vagónu Nirvana Revival anebo v Modrý Opici na Kalenej Fest, na koupališti a kempu na Pecce v Podkrkonoší rokovej večer s Prague Queen, na koupališti v Loze kapely Depo, Tarta nebo Artur, no a ještě Hořice na Šumavě, tady v amfiteátru rokový festival Hořické kulturní léto. No a my si teď na Rock Zonu dáme Pretty Reckless, For I'm Death.
2: Radio Rock Zone. Nejlepší album kapely za posledních 10 let. Tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. Mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svěžnou hudbu si můžete užít dnes večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Na dálnici jde 2 na 43. kilometru směrem na Bratislavu. Pozor na nepojízdný osobní auto na Krajnici. Na Praze 4 v Michelské ulici u křižovatky s ulicí podle Kačerova bourali dvě osobní auta. Počítejte tady s omezením. D1 mezi 15. a 5. kilometrem směrem na Prahu budou na Krajnici probíhat práce údržby. Tak pozor na to. A D8 na 53. kilometru u Řehlovic směrem na Prahu stojí nepojízdný osobní auto s defektem, tak tam projíždějte opatrně. A ještě D11 na 23. kilometru Třebestovic směrem na Prahu, pozor na nepojízdný osobní auto. No a poslední D1 na 47.5. směrem na Brno, kolona a v ní došlo ke střetu 6 osobních aut. Na místě to šetří policie, silnice neprůjezdná, policie odklání dopravu na exitu 41 na Český Šternberg. Je 8 hodin a už skoro 50 minut, za chvilku nabídnu zprávy, před nima třeba Bon Jovi anebo Green Day.
0: Radio Rock Zone.
2: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Je sobota 18. července, za půl minuty bude 10 hodin. Při pohledu do kalendáře dneska uvidíte jméno Drahomíra, nebo taky Drahomír, Drahomil, Milota, nebo Milutín. Tak, teď je čas na rychlej přehled zpráv. Před náma dneska den s proměnlivou oblačností. Většinou ji bude hodně, můžou se objevit nějaké srážky, teploty by se měly pohybovat do 28 stupňů. Kam za muzikou? Tak třeba na zámku Kačina u Kutné hory festák Rock in Kačina, no a v Praze v Crossu Riot Zone 2026. Teď už jdem na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Vládní regulace paliv končí, jihovýchod Turecka zasáhlo zemětřesení a pražská Štvanice bude hostit světový tenis. Ceny paliv se budou znovu řídit trhem. V pondělí končí.

0: Další vládní regulace na pohonné hmoty. Podle ministryně financí Aleny Schillerové už pominula mimořádná tržní situace a ke státnímu zásahu do cen benzínu i nafty už není důvod. Ekonom Lukáš Kovanda předpokládá, že se to může u čerpacích stanic výrazně projevit. Podle něho konec regulace dopadne hlavně na naftu.
1: Lidé, kteří třeba uvažují dlouhodobě a tankují za své, to znamená, nejsou to řidiči firemních vozů, zejména pokud tedy tankují naftu, určitě velice mohou ušetřit, pokud tedy natankují ještě třeba o tomto víkendu.
0: Konec zastropovaných cen půjde ruku v ruce s návratem spotřební daně na původní úroveň. Právě u nafty jen ona samotná zapříčiní zdražení o víc než 2 koruny. Jihovýchod Turecka ráno zasáhlo zemětřesení. Podle dostupných údajů dosahovala jeho síla 5. stupně. Otřesy byly cítit v několika provinciích. Zemětřesení si podle dosavadních informací nevyžádalo žádné oběti ani nezpůsobilo škody. Oznámil to podle agentury AFP Turecký úřad pro zvládání katastrof. Tureckem prochází několik geologických zlomových linií a jihovýchod tak patří k seismicky nejaktivnějším oblastem země. V únoru 2023 region zasáhlo ničivé zemětřesení, které si vyžádalo víc než 53 tisíc obětí a zničilo řadu měst. Drážďany budou brázdit starší autobusy a tramvaje. Saská metropole kvůli úsporám výrazně prodlouží životnost vozů městské hromadné dopravy. Autobusy budou podle nových plánů jezdit nejméně 16 let. To je o 4 roky déle, než bylo původně v plánu. V případě tramvají se nově počítá s až 50-letou službou. Doteď se přitom počítalo s tím, že budou sloužit 30 let. Drážďany se potýkají s napjatou rozpočtovou situací. Město musí učinit úspory na více frontách. Dopravní společnost navíc uvedla, že důvodem úspor jsou také aktuální neúměrně vysoké ceny nových autobusů a tramvají.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Tenistka Marie Bousková vyhlíží start turnaje WTA v Praze, kde bude od příštího týdne obhajovat titul. Letos má o to větší motivaci, že se domácí akce bude nově hrát na pražské Štvanici. Přesun soutěže z areálu Sparty uvítala, označila ho za historický moment. V rozhovoru s novináři řekla, že se těší na domácí atmosféru, která jí dodává energii. Z centrálního dvorce by ji mohlo podpořit až 6 tisíc fanoušků. Ženský turnaj WTA se vrací na Štvanici po 16 letech. Naposledy se zde hrál na Antuce v roce 2010. Letos se k Negrelliho viaduktu přesunul z dosavadního dějiště na Spartě ve Stromovce.

Britský hudebník Phil Collins se nechal slyšet, že bude velmi zajímavé potkat se s kapelou Oasis při letošním uvádění do rock'n'rollové síně slávy. 75-letý zpěvák a bubeník má totiž za sebou dlouhou historii slovních útoků od Noela Gallaghera, který ho v minulosti označil za antikrista a veřejně volal po jeho vyhoštění z Británie. Collins se s nimi s dalšími nominovanými, jako jsou Billy Idol nebo Wu-Tang Clan, potká už na společném předceremoniálním obědě. Napjatou atmosféru se však Collins snaží brát s nadhledem a s úsměvem vzpomíná na setkání své dcery Lily s Liamem Gallagherem. Ten tehdy na dotaz, proč jeho bratr Collinse tak nenávidí, lakonicky odpověděl, že Noel prostě nenávidí úplně všechny.

0: A ještě počasí, dneska čekejte proměnlivou oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky, večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30, na horách v 1000 metrech kolem 18. Tolik zprávy. Je 5 minut po 9. hodině a před náma teď Arch Overkill a taky Kabáti.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

lesa hořil mnej dům, hoří velkostatek sousedům, to je smůla, drahá, podívej.

0: Na rádiu Rockzone Kysáci, jejich Heavens on Fire píseň, nebo úvodní single z alba Animalize. Tam jsem se nevešel a ještě dodám, že to album je z roku 1984. Tak, počasí dneska slibuje proměnlivou, většinou velkou oblačnost, k tomu ojediněle během nepřechodně místy s přehánkama nebo taky bouřkama. Večer by oblačnost měla částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30 a na horách v tisíci metrech okolo 18. Teď tu pro vás mám Europe, The Cult of Ignorance.
1: Radio Rockzone.
2: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: V Praze se dneska můžete vypravit do holešovického krosu na akci Riot Zone. Ve vakonu zahraje Nirvana Revival a do třetice v modrý opici Nakalenej Fest. No a přidáme něco z krajů, v areálu Likerky Rudolfa Jelínka ve Vizovicích, Masters of Rock v Dolních Vítkovicích v Ostravě, Colors of Ostrava, v Lesním divadle v Řevnicích dneska Tři sestry Open Air Tour, na zámku Kačina u Kutné hory Rock in Kačina, nebo třeba v Hořicích na Šumavě v amfiteátru Rockfest Hořické kulturní léto. Před náma teď Dropkick Murphys, We Shall Overcome.
2: Radio Rock Zone. Nejlepší album kapely za posledních 10 let. A tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. A mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svižnou hudbu si můžete užít dnes večer. 11.

0: Un počasí.
1: Předpověď na dnešek slibuje proměnlivou, většinou velkou oblačnost. K tomu se můžou ojediněle během dne místy vyskytovat přehánky a ojediněle taky bouřky. Večer by oblačnost měla částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty poměrně vysoko, 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30, no a na horách v 1000 metrech by mělo být okolo 18. Teď máme 9 hodin a 43 minut, v 10 už nabídnu zprávy, před nima třeba Manic Street Preachers anebo Nickelback.
2: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: S Rockzonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
7: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Jste naladěný na Radio Rock Zone, je 10 hodin a před náma rychlej přehled zpráv, s ním za mikrákem Typlťák. Dneska nás čeká proměnlivá, většinou velká oblačnost, můžou se objevit nějaký srážky teploty, většinou do 28 stupňů. Z dnešní hudební nabídky zmíním třeba Lesní divadlo v Řevnicích, tady Tři sestry, Open Air Tour, nebo v Praze v Modrý Vopici Nakalenej Fest. Teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Kvůli opravě nejezdí tramvaje v centru Prahy, v Kanadě hoří stovky lesních požárů a Anglie a Francie se utkají o bronz. Oprava trati od dneška komplikuje v Praze cestování tramvajemi. Až do 10. srpna nebudou jezdit tramvaje Spálenou a Národní ulicí v centru metropole. Výluka se dotkne 12 tramvajových linek. Náhradní autobusovou dopravu

0: pražský podnik nezavedl. Cestujícím radí, aby využili metro. Před rokem léto ovládl los Emil. Ukázal se jako nejzdatnější turista střední Evropy. Nejvíc času u nás strávil na Zlínsku.
1: Statný mladý sudokopitník to vzal z Polska přes Opavsko a pak se o prázdninách usídlil u nás na Zlínsku. Tady se mu muselo nesmírně líbit, strávil tu více než polovinu prázdnin. Přes Jižní Moravu se potom vydal do Rakouska. S nástupem podzimu, kdy se samo ohrožoval u dálnice, ho specialisté uspali. Dočasně skončil na Šumavě, kde je větší losí populace. Poslední zpráva hovoří o tom, že se občas mrkne i do Bavorska. Jan Čadár, Zlínský kraj.
0: Skutečné ohnivé peklo zažívá Kanada. Hoří tam přes 850 lesních požárů. Živel vyhání z domovů tisíce lidí. Obří mrak jedovatého kouře navíc dusí americká velkoměsta. Pokračuje Hedvika Miller.
2: Úřady evakuovaly tisíce obyvatel z nejvíce zasažených oblastí. Masy kouře se navíc kvůli proudění vzduchu přesunuly nad americká města. Metropole kolem Detroitu, Chicaga nebo New Yorku hlásí nejhorší kvalitu ovzduší na světě. Místní úřady proto varují před zdravotními riziky a lidem doporučují omezit pobyt venku. Kouř je nepříjemný a při sportovních aktivitách může být i zdravotně nebezpečný.
3: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
0: Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23 hodin středoevropského letního času v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Oba celky se vzpamatovávají z hořké porážky v semifinále. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit prohru ze čtvrtfinále minulého turnaje před 4 lety. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách. Teď do světa filmu. Do kina můžete zaskočit na film Zrozen z temnoty. V hlavní roli uvidíte Ruperta Grinta, který hodil ustrašeného Rona Weasleyho za hlavu a ukáže vám, že rodičovství může být občas větším hororem než boj s Voldemortem. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: Saga a Jon se odstěhují do hlubokých finských lesů. Jakmile se jim narodí syn, Saga začne tušit, že je s ním něco v nepořádku. Všichni okolo ní ji ujišťují, že se určitě mýlí. Ale ona sama postupně podléhá strachu a začíná tušit děsivou pravdu.
0: A ještě počasí, dneska čekejte proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a ojedinělé také bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30 a na horách v 1000 metrech okolo 18. To byly zprávy 4:15 minuty po desátý. Před náma jsou teď Ariem a taky Horký žeslíže.
3: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tohle jsou na Rock Zonu ZZ Top a pecka z jejich alba z roku 1973. To album se jmenuje Tres Hombres, no a ta pecka La Grange.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Dneska nás čeká proměnlivá, většinou velká oblačnost, k tomu počítejte i s nějakýma těma srážkama, ojedinělé během dne přechodně místy přehaňky a ojedinělé bouřky. Večer by měla oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 28, na jeho východě Moravy až 30, no a na horách v 1000 metrech okolo 18. Teď vám posílám Strokes, Going Shopping.
1: Radio Rock Zone. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: S Rock Zonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
4: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Areálu Jelínkovy likérky ve Vizovicích, festival Masters of Rock v Ostravě, finišuje Colors of Ostrava v areálu Dolní Vítkovice. V Lesním divadle v Řevnicích dneska Tři sestry Open Air Tour na Kutný hoře nebo poblíž Kutný hory na zámku Kačina. Festival Rock in Kačina v Praze v Holešovickém Korozu, akce Riot Zone ve vagónu Nirvana Revival anebo v Modrý v Opici na Kalenej Fest. No a my si dáme Youngblooda, Zombie.
0: Radio Rock Zone.
2: Nejlepší album kapely za posledních 10 let. A tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. A mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svižnou hudbu si můžete užít dnes večer 11. Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Předpověď na dnešek slibuje pro většinu dne proměnlivou, většinou velkou oblačnost. Ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky, ojediněle taky bouřky. Večer by měla oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30 a na horách v 1000 metrech okolo 18. Je 10 hodin a 48 minut, za chviličku nabídnu zprávy, před nima třeba Metallica nebo Evanescence.
0: Radio Rockzone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás české rané brambory kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone.
5: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
4: Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
5: Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: Dáváte si Radio Rock Zone, před minutou bylo 11 hodin, před náma je rychlej přehled zpráv, no a s ním vás ze studia zdraví Typlťák. Dnešní předpověď slibuje hodně oblačnosti, objeví se nějaký srážky, teploty by se nám měly pohybovat do 28 stupňů. Z dnešních hudebních akcí zmíním Tři sestry Open Air Tour. Ta se dneska zastaví v Lesním divadle v Řevnicích, nebo v Praze můžete ve vagonu dát revival Nirvány. Teď už jdem na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled

0: zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda projedná navyšování důchodů po 80. Jich Norska ničí obrovský požár. Teniska Krejčíková si v Aténách zahraje semifinále. Lidem po 80. by se mohlo od příštího roku každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Proti dnešku by si tak měli polepšit seniori a seniorky, jimž bude 80, 90 a 95 let. Těm, kterým je 85 a 100 let, zůstane dosavadní věkové přidání. Pracujícím důchodcům by se pak mohla od roku 2028 zvedat penze za odpracovaný čas navíc. Počítá s tím důchodová novela, kterou by měla v pondělí projednat vláda. Roční výdaje na obě opatření by podle nejmírnějšího scénáře vzrostly od příštího roku do roku 2060 z 2,6 miliardy korun na 60,8 miliardy. Šumavská lávka pro pozorování vlků je opět v provozu. Výběh těchto šelem spadá pod Národní park a najdete ho v obci Srní na Klatovsku. 10 let stará konstrukce posloužila asi milionu turistů. Kvůli havarijnímu stavu ale potřebovala opravu. Rekonstrukce je teď hotová aspoň z části, vysvětluje to mluvčí Šumavského parku Jan Dvořák.
2: My jsme chtěli, aby jsme ještě stihli velkou část letní sezóny, aby lidé mohli přijít na lávku, aby mohli pozorovat vlky. Tím druhým důvodem byl samozřejmě také určitý welfare pro vlky v tom výběhu. Je tam 10 zvířat a my jsme potřebovali, aby nebyli dlouhodobě stresováni vlastně přítomností pracovníků v jejich výběhu.
1: Zbývající částí lávky určenou k opravě je rozšířené pódium. Jeho oprava je v plánu na příští jaro. Požár u města Drammen na jihu Norska už zničil přes 100 domů. V silném větru se snaží dostat plameny pod kontrolu desítky hasičů. Zatím není jasné, proč hořet začalo. Úřady nehlásí oběti ani pohřešované. Nejméně 3 lidé už ale utrpěli zranění. Informují o tom místní média, podle kterých jde v zemi o nejničivější požár za posledních 100 let. Policie už evakuovala stovky lidí. Plameny se mezitím rozšířily i do okolního lesa.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teniska Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4 a 6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klarou Tausonovou z Dánska, která zdolala 6-2 a 6-3 Sáru Bejlek. Mezi nejlepší 4 se nedostala ani 19-letá Tereza Valentová. Po čtvrtfinálové porážce 5-7 a 3-6 s ruskou vrstevnicí Alenou Kornějevovou. Zakládající členové britské rockové legendy The Kinks, bratři Ray a Dave Davisovi, spojili síly s uznávaným malířem Christianem Furem a v londýnské Gibson Garage pořádají společnou výstavu. Expozice s názvem The Kinks Brothers, která potrvá od 24. července do 6. září 26, je inspirovaná jejich vintage pasovou fotografií z roku 1968. Furovi živé obrazy navíc kytarista Dave Davies dotvořil vlastní malbou přímo na plátna, čímž dílům dodal syrovou vrstvu. Vizuální umění doprovází slavné sourozence celou kariéru. Ostatně frontman Ray studoval malířství ještě předtím, než kapela celosvětově prorazila. Celý projekt tak symbolicky mapuje jejich společnou tvůrčí cestu, která začala už v obývacím pokoji jejich dětského domova. A ještě počasí, dneska čekejte proměnlivou oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky, večer bude oblačnosti částečně obývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů. Tolik zprávy, necelých 6 minut po 11. vracíme se k muzice. Teď dáme třeba Alanis Morissette nebo Kabáty.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Dohrál nám na Rock Zonu Carlos Santana jeho song Black Magic Woman, který pochází z alba Abraxas, a to z roku 1970. Tak, teď je bližší časová událost, a to dnešní počasí. Dneska by mělo být většinou oblačno až zataženo, čekejte zkrátka proměnlivou oblačnost. Během dne se přechodně místy vyskytnou přehaňky, ojedinělé jaký bouřky. Večer by měla oblačnost částečně ubývat. Teplotní maxima na dnešek, ty jsou slibovaný v rozmezí 23 až 28, jihovýchod Moravy, ten by mohl mít až 30. A hory naopak v 1000 metrech kolem 18 stupňů. My si teď na Rock Zonu dáme Stony in the Stars.
0: Radio Rock Zone. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z 1000 produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti na

0: Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak začneme v krajích, v Hořicích na Šumavě, v zastřešeném amfiteátru. Dneska Rockfest, hořické kulturní léto. Na koupališti v Loze dneska hrajou kapely Depo, Tartan nebo Artur, další koupaliště a Kemp Pecka v Podkrkonoší, rockový večer z Prague Queen. V Modrý Vopici v Praze dneska na Kalenej Fest, ve vagónu Nirvana Revival nebo v Holešovickém krosu akce Riot Zone. V Kutný Hoře nebo poblíž Kutný Hory na zámku Kačina a festival Rockin Kačina, v Lesním divadle v Řevnicích Tři sestry Open Air Tour. V Ostravě dneska končí festival Colors of Ostrava v areálu Dolní Vítkovice. No a ve Vizovicích v areálu Likérky Rudolfa Jelínka Masters of Rock. Před náma Papa Roach, Wake Up Colin.
0: Radio Rock Zone. Nejlepší album kapely za posledních 10 let. A tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. A mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svižnou hudbu si můžete užít dnes večer, 11. Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Dneska čekejte proměnlivou, většinou velkou oblačnost. Ojedinělé během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky, ojedinělé taky bouřky. Večer by měla oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 28, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů, no a v tisíci metrech na horách okolo 18. Je 11 hodin 47 minut, za chviličku nabídnu zprávy. Před nima třeba Sabatoni, Scorpions anebo Cedar.
0: Radio Rock Zone.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
3: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na CHVS.cz.
0: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
6: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Pěkný sobotní 18. červencový poledne, jste poladěný na rádio Rock Zone. Za pár vteřin tady máme 12. hodinu, je před náma rychlej přehled zpráv, no a s ním vás od mikráku zdraví Typlťák. Dneska čekejte většinou oblačno až polojasno, místy s přehaňka, můžou se objevit i bouřky, teploty by se měly držet do 28 stupňů. Za muzikou můžete vyrazit třeba do Řevnic, do Lesního divadla, Tři sestry Open Air Tour, nebo tady v Praze ve vagónu Nirvana Revival. My už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Při nehodě dvou autobusů na Znojemsku se zranilo 40 lidí. Jihovýchod Turecka zasáhlo zemětřesení a pražská Štvanice bude hostit světový tenis. Na Znojemsku se dopoledne srazily dva autobusy s cestujícími. Nehoda se stala okolo 9.30 u Oleksovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo asi 40 lidí, z toho 9 má zranění středně těžká a těžká. ČTK to řekla mluvčí záchranářů. Autobusy se zřejmě srazily čelně. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, je uzavřená. Dopravu policisté odklání přes Borotice a Božice, upřesnila policejní mluvčí. Jak dlouho bude uzavírka trvat, zatím není jasné. Rodiče by se měli naučit hrát počítačové hry. Měli by si je zahrát se svými potomky, aby se ujistili, že je tam neohrožují žádní predátoři. Tvrdí to expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová. Zároveň zmiňuje herní tituly, kde se dětem často důvěra nevyplácí.
2: Ty favoriti zůstávají stejní, je to zejména Roblox, Fortnite, Minecraft. Ten pachatel se k tomu dítěti chová jako ke kamarádovi. On se vydává za stejně starého vrstevníka, který mu rozumí, dává mu pocit bezpečí a to. Tohle celé může trvat 3 až 6 měsíců a až tady po té době přichází nějaká ta žádost třeba o tu intimní fotografii, video a tak dále.
0: Nejvíc zranitelní jsou u počítačových her především malí chlapci. Podle průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci by se schůzkou s neznámým člověkem souhlasilo přes 20% chlapců. Dívky jsou méně důvěřivé, ven by šlo jen 14% z nich. Jihovýchod Turecka ráno zasáhlo zemětřesení. Podle dostupných údajů dosahovala jeho síla 5. stupně.

0: Otřesy byly cítit v několika provinciích. Zemětřesení si podle dosavadních informací nevyžádalo žádné oběti ani nezpůsobilo velké škody. Oznámil to podle agentury AFP turecký úřad pro zvládání katastrof. Tureckem prochází několik geologických zlomových linií a jihovýchod pak patří k seismicky nejaktivnějším oblastem země. V únoru 2023 region zasáhlo ničivé zemětřesení, které si vyžádalo víc než 53 tisíc obětí a zničilo řadu měst.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Tenistka Marie Bousková vyhlíží start turnaje WTA v Praze, kde bude od příštího týdne obhajovat titul. Letos má o to větší motivaci, že se domácí akce bude nově hrát na pražské Štvanici. Přesun soutěže se Realu Sparty uvítala, označila ho za historický moment. V rozhovoru s novináři řekla, že se těší na domácí atmosféru, která jí dodává energii. Z centrálního dvorce by ji mohlo podpořit až 6 000 fanoušků. Ženský turnaj WTA se vrací na Štvanici po 16 letech. Naposledy se zde hrál na Antuce v roce 2010. Letos se k Negrelliho viaduktu přesunul z dosavadního dějiště na Spartě ve Stromovce.

Americká rocková legenda Soundgarden plánuje na rok 2027 vydání svého posledního studiového alba. Novinka nabídne písně, které členové kapely složili společně se zpěvákem Chrisem Cornellem před jeho smrtí v roce 2017. Vydání materiálu dlouho brzdily právní spory s hudebníkovou vdovou, k jejichž urovnání došlo až na jaře roku 2023. Kytarista Kim Thayil potvrdil, že pro dokončení skladeb kapela využila dochované zpěvákovi demosnímky. Ohledně možného koncertního turné s novým frontmanem zatím muzikanti vedou pouze předběžné debaty.

0: A ještě počasí dneska čekejte proměnlivou oblačnost, převážně oblačno až polojasno. Ojedinělé během nepřechodně místy se budou vyskytovat přehaňky, ojedinělé také bouřky, večer bude oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30, na horách v 1000 metrech okolo 18. Tak tolik zprávy, 5 minut po 12. Před náma teď Spin Doctors a taky Marilyn Manson.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Tak nám na Rockzone dohráli Doors a pecka z jejich debutového alba, který se jmenovalo taky jenom Doors, Light My Fire. A to jsme v roce 1967. Mrknem se ale dnešek na zejtřek a konkrétně na počasí. Takže dneska by mělo být většinou polojasno až oblačno, proměnlivá oblačnost, která bude během dne přinášet potenciál nějaký srážky, přehánky nebo bouřky. Večer už by srážky měly být jen ojedinělé. Teplotní maxima na dnešek 24 až 28, jihovýchod Moravy, ten by měl mít až 30 stupňů, hory v 1000 metrech kolem 18. Noc většinou polojasná, postupně bude v západní polovině Čech přibývat oblačnost, k ránu na západě a severozápadě území místy déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů, v Čechách až 12. V neděli čekejte zpočátku polojasno. V západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkama místy bouřkama, a to i s silnejma. Odpoledne a večer od západu ubývání srážek i oblačnosti a nejvyšší denní teploty v západní polovině Čech 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25, Morava a Slezsko, ta by měla mít 25, nebo měly mít 25 až 30 stupňů. Před náma na Rockzone teď vypsaná fixa. Bylo to jistý.
2: Radio Rockzone. Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyer o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
3: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: V areálu Likerky Rudolfa Jelínka ve Vizovicích běží festival Masters of Rock. V Ostravě, v Dolních Vítkovicích, tam dneska končí Colors of Ostrava. V Lesním divadle v Řevnicích můžete navštívit akci Tři sestry Open Air Tour 2026. Na zámku Kačina u Kutné hory festival Rock in Kačina. V Praze, v Holešovickém krosu akce Riot Zone, ve vagónu Nirvana Revival a nebo v Modrý opici Nakalenej Fest. Před náma jsou teď Royal Blood, Honey Brains.
0: Radio Rock Zone.
2: Nejlepší album kapely za posledních 10 let. A tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. Mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svěžnou hudbu si můžete užít dnes večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Tribun Počasí.
1: Dneska bude většinou oblačno až polojasno, místy s přehaňkama a jediněle bouřkama, hlavně odpoledne na Moravě a ve Slezsku. Večer srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy by mělo být až 30, na horách v 1000 metrech kolem 18. Noc bude převážně polojasná, postupně v západní polovině Čech bude přibývat oblačnost, kránu na západě a severozápadě území místy s deštěm nebo přehaňkama a nejnižší teploty přes noc 18 až 14, v Čechách až 12 stupňů. V neděli zpočátku polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde postupně oblačno i zataženo s občasným deštěm nebo přehaňkama a místy bouřkama, to i silnýma. Odpoledne a večer od západu bude ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty v západní polovině Čech 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25, no a Morava a Slezsko 25 až 30 stupňů. Je 12 hodin a skoro 47 minut, za pár minut vám už nabídnu zprávy. Před nima třeba Gugu Dolls nebo Atreju. Radio Rock Zone.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
3: je fajn. Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě. Žadu!

0: Za pár vteřin bude 13 hodin, máte poladěnou na Radio Rock Zone, je před náma rychlej přehled zpráv, no a s ním za mikrákem Typlťák. Dnešní odpoledne bude většinou oblačný až polojasný, můžou se objevit přehánky, ojediněle bouřky, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. A teploty dneska do 28, na jihovýchodě Moravy až do 30 stupňů. Kam za muzikou? No tak třeba v Praze, v Modrý Opici, na Kalenej Fest, anebo na koupališti a kempu na Pecce pod Krkonoší rokový večer s Prague Queen. My už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Vládní regulace paliv končí, Ukrajina zasáhla logistické centrum u Moskvy a kladivář Pazdera ovládl dorostenecké mistrovství Evropy. Ceny paliv se budou znovu řídit trhem. V pondělí končí vládní regulace na pohonné hmoty. Podle ministryně financí Aleny Schillerové už pominula mimořádná tržní situace a ke státnímu zásahu do cen benzínu i nafty už není důvod. Ekonom Lukáš Kovanda předpokládá, že se to může u čerpacích stanic výrazně projevit. Podle něho konec regulace dopadne hlavně na naftu.
2: Lidé, kteří třeba uvažují dlouhodobě a tankují za své, to znamená, nejsou to řidiči firemních vozů, zejména pokud tedy tankují naftu, určitě velice mohou ušetřit, pokud tedy natankují ještě třeba o tomto víkendu.
0: Konec zastropovaných cen půjde ruku v ruce s návratem spotřební daně na původní úroveň. Právě u nafty jen ona samotná zapříčiní zdražení o víc než 2 koruny. Bouřka včera narušila plány nespočtu lidí. Doprovázená silným větrem si večer vyžádala evakuaci přibližně 20 lidí ze 4 objektů v okolí hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Dnes ráno se do nich mohli vrátit. Mluvčí krajských hasičů to řekl agentuře ČTK. Hasiči rozsáhlý požár výškové budovy se sklady a kancelářemi likvidují 10. dnem. Trosky částečně z borceného objektu stále prolévají vodou. Rychlost větru a hořící budovy měří hasiči už několik dní. Večer během bouřky překročila 40 km v hodině. Podle statika je to hranice představující riziko pro stabilitu torza budovy. Podobná situace se podle hasičů může opakovat i v příštích dnech. Bouřka včera napáchala paseku i na Vysočině. Na Žďársku hasiči odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Hudební festival Hrošení musel pod stan. V kraji měli hasiči okolo 3 desítek výjezdů. Kvůli bouřce večer museli přerušit program asi na hodinu i na festivalu Colors of Ostrava. Ukrajinský dronový útok zasáhl u Moskvy logistické centrum. Úder si vyžádal nejméně 7 obětí a 24 zraněných. Podle agentury AFP to uvedly místní úřady. Podle Ruska přes noc Ukrajina na moskevskou

0: Oblast vyslala víc než 370 dronů. Rusko pak zaútočilo na přístavní infrastrukturu v Oděse, kde jedna osoba zahynula a tři lidé utrpěli zranění. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti Telegram oznámil, že Ukrajina v noci zasáhla hned dvě významná logistická zařízení v ruské Moskevské a Tambovské oblasti a také ropný objekt. Podle něj logistická zařízení sloužila k dodávkám komponentů pro výrobu dronů a navigačního vybavení, na které se vztahují sankce.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Kladivář Josef Pazdera se stal v Rijeci dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v osobním rekordu 79,7 metru a nejbližšího konkurenta za sebou nechal téměř o 4 metry. Vítězný výkon znamená český dorostenecký rekord, kterým překonal 29 let starý výkon Lukáše Melicha a ujal se také vedení v letošních světových dorosteneckých tabulkách.

0: Americký rocker Lenny Kravitz konečně vysvětlil, proč v posilovně cvičí v kožených kalhotách nebo džínách. 62-letý hudebník, který nedávno zaujal virálním videem z tréninku na TikToku, se nechal slyšet, že v tomto oblečení běžně vystupuje na pódiu a dává mu proto smysl v něm i trénovat. Tento styl mu navíc umožňuje zacvičit si kdykoliv a kdekoliv, přičemž si stále udržuje štíhlý pas s velikostí 28 palců. K dokonalé formě a budování svalů si dodák z New Yorku pomáhá také přísným fitness režimem a převážně veganskou stravou. A ještě počasí. V noci na neděli bude převážně polojasno, postupně bude v západní polovině Čech přibývat oblačnosti a k ránu na západě a severozápadě území se místy vyskytne déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty 18 až 14, v Čechách až 12 stupňů. V neděli čekejte zpočátku polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno i zataženo, s občasným deštěm nebo přehánkami a místy bouřkami, to i silnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, no a v 1000 metrech na horách zítra okolo 16. Tak to byly zprávy. Máme 5,5 minuty po 13. hodině, no a před sebou teď z muziky třeba Alanis Morissette nebo Kabáty.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: To byla na Rock Zonu britská rocková banda Free a její All Right Now. Druhý single z třetího alba Fire and Water z roku 1970. Teď mrknem na počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Dneska oblačno až polojasno, místy přehánky, ojediněle bouřky a to hlavně odpoledne na Moravě a ve Slezsku. Večer srážky už jen ojediněle. Nejvyšší teploty pro dnešek 24 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30. V noci bude většinou polojasno, postupně v západní polovině Čech bude přibývat oblačnost, kránou na západě a severozápadě území místy déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů v Čechách, 12. V neděli čekejte zpočátku polojasno v západní polovině Čech a postupně jinde oblačno je zataženo. K tomu občasný déšť, přehaňky, místy bouřky, které můžou být i silný. Odpoledne a večer od západu bývání srážek i oblačnosti. Teplotní maxima na zítřek. Západní polovina Čech 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25, no a Morava a Slezsko by zítra měla mít 25 až 30 stupňů. No a hory v tisíci metrech okolo 16. Teď vám posílám Marmouzeci Cutback.
1: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na řípce vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Začneme v Praze, tady v Modrý Opici dneska na Kalenej Fest. Ve vagonu večer zahraje Nirvana Revival Praha, no a v Holešovickém krosu akce Rail Zone 2026. V Hořicích na Šumavě v amfiteátru rockový festiák Hořické kulturní léto, potom na Pecce na koupališti a v kempu Pecka rockový večer z Prague Queen. U Kutný hory na zámku Kačina akce Rock in Kačina 2026, v Lesním divadle v Řevnicích dneska Tři sestry Open Air Tour. V Ostravě v areálu Dolní Vítkovice dneska končí Colors of Ostrava, no a ve Vizovicích v areálu Likerky Rudolfa Jalínka festiák Masters of Rock. Před náma teď Evanescence, Keith Lay, Fight Like a Girl.
0: Radio Rock Zone.
2: Nejlepší album kapely za posledních 10 let. A tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For the People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. A mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svěžnou hudbu si můžete užít dnes večer, 11. Radio Rock Zone.

0: počasí.
1: Dnešní odpoledne bude oblačný až polojasný, místy s přeháňkama, ojedinělé bouřkama, to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Večer srážky jen ojedinělé, nejvyšší teploty 24 až 28, na jihovýchodě Moravy až 30. Noc by měla být většinou polojasná, postupně v západní polovině Čech přibývání oblačnosti, kránou na západě a severozápadě území místy s deštěm nebo přeháňkama. Nejnižší teploty přes noc 18 až 14, v Čechách až 12 stupňů. V neděli pak čekejte zpočátku polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo, k tomu občasnej déšť nebo přehánky místy bouřky, které můžou být i silný. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra v západní polovině Čech 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25, no a Morava a Slezsko, ty by měly mít 25 až 30 stupňů. 13 hodin 50 minut, ty plťák se s váma pro dnešek loučí, přeju vám pěkný zbytek víkendu, dnešní odpoledne tady s váma stráví Bezva, která vám krom jinýho zahraje na přání v pořadu Objednej si svůj song, tak pokud máte zájem nějakou tu svoji pecku objednat, případně píseň někomu poslat, pište klidně rovnou na maila song@rockzone.cz. Zatím zdarec.
0: Radio Rock Zone.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na Alza.cz!
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu! Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas! Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Příjemný a krásný odpoledne při sobotě 18. července vám přeje od Mikráku Bezva. Kysáci za náma, před náma zprávy. No jinak ke kysákům, já mám tenhle song moc ráda, God gave rock and roll to you. Je to hlavně poselství toho, že to, co si chcete splnit, tak toho dosáhnout můžete a taky ta skladba má 5 minut, takže stihnete jako já polknout i poslední sousta obědu, než zasednete takhle za mikrák. Jak říkal Typlťák, my si dáme společně takhle od 14 pořad objednej si svůj song, začnu ho hned po zprávách a taky jinak dneska se dozvíte v našem vysílání spoustu zajímavých věcí z rockového světa, taky punkového samozřejmě a dalších odnoží, ale samozřejmě hlavně tady bude skvělá muzika. Já můžu nabídnout už po zprávách třeba Papa Roach, Supergrass nebo Red Hoty a teď taky nabídka pozvánky za muzikou. Asi vám neuniklo, že Masters of Rock už běží ve Vizovicích. Takovým highlightem, tedy tím největším, co se tam bude odehrávat, je asi koncert Halloweenu, kteří slaví 40 let na scéně. A dneska třeba ještě můžete do Řevnice na naši místní kapelu Tři sestry Open Air Tour 2026 a v Lesním divadle, tak snad nebude pršet. My už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Při nehodě 2 autobusů na Znojemsku se zranilo 40 lidí. Zemětřesení ve Venezuele má přes 5 000 potvrzených obětí a Anglie a Francie se utkají o bronz. Omezení po nehodě autobusů na Znojemsku ještě potrvá. 2 autobusy s cestujícími se zranily kolem 9:30 dopoledne u Lechovic. Silnice by podle policie mohla být průjezdná mezi 2. a 3. hodinou odpoledne. Při nehodě se zranilo asi 40 lidí. Z toho 10 má zranění středně těžká a těžká. Mluvčí záchranářů to řekla agentuře ČTK. Autobus přijíždějící od Brna vrazil do 2., který na hlavní silnici výjížděl z vedlejší. Hlavní spojnice mezi Brnem a Znojmem je uzavřená a dopravu policisté odklání přes Borotice a Božice. Mluvčí záchranky doplnila, že z pohledu záchranné služby jde o mimořádnou událost 2. stupně a na místě je 13 posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Šumavská lávka pro pozorování vlků je opět v provozu. Výběh těchto šelem spadá pod Národní park a najdete ho v obci Srní na Klatovsku. 10 let stará konstrukce posloužila asi 1 milionu turistů. Kvůli havarijnímu stavu ale potřebovala opravu. Rekonstrukce je teď hotová, aspoň z části, vysvětluje to mluvčí Šumavského parku Jan Dvořák.
2: My jsme chtěli, aby jsme ještě stihli velkou část letní sezony, aby lidé mohli přijít na lávku, aby mohli pozorovat vlky. Tím druhým důvodem byl samozřejmě také určitý welfare pro vlky k tomu výběhu. Je tam 10 zvířat a my jsme potřebovali, aby nebyli dlouhodobě stresováni vlastně přítomností pracovníků v jejich výběhu.
0: Zbývající částí lávky určenou k opravě je rozšířené pódium. Jeho oprava je v plánu na příští jaro. Bilance obětí 2 červnových zemětřesení ve Venezuele jde pořád nahoru. Narostla už na

0: 5069. Zraněných je přes 16,5 tisíce. Podle agentury Reuters to uvedl předseda tamního parlamentu. O počtu pohřešovaných se úřady nezmiňují, podle různých odhadů jich ale mohou být až desítky tisíc. Dvě zemětřesení o síle až 7,5 stupně zasáhla především sever Venezuely 24. června. Skoro 20 tisíc lidí bez přístřeší se tam tísní v provizorních táborech zřízených na stadionech, náměstích nebo chodnících. Mezitím pokračují pátrací akce po tělech v troskách budov.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
0: Fotbalisté Francie a Anglie se dnes od 11 večer našeho času v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Oba celky se vzpamatovávají zořké porážky v semifinále. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit prohru ze čtvrtfinále minulého turnaje před 4 lety. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách. Britský hudebník Phil Collins se nechal slyšet, že bude velmi zajímavé potkat se s kapelou Oasis při letošním uvádění do rock'n'rollové síně slávy. 75-letý zpěvák a bubeník má totiž za sebou dlouhou historii slovních útoků od Noela Gallaghera, který ho v minulosti označil za antikrista a veřejně volal po jeho vyhoštění z Británie. Collins se s ním i s dalšími nominovanými, jako jsou Billy Idol nebo Wu-Tang Clan, potká už na společném předceremoniálním obědě. Napjatou atmosféru se však Collins snaží brát s nadhledem a taky s úsměvem vzpomíná na setkání své dcery Lily s Liamem. Ten tehdy na dotaz, proč jeho bratra Collinse tak nenávidí, odpověděl, že Noel prostě nenávidí úplně všechny.

0: A tak to je zajímavé, takový spor starší generace muzikantů s těma mladejma, přitom Phil Collins takový pohodář, že? Pojďme se podívat, jak to bude s počasím. Dneska to vypadá na takový ty teploty ke třicítce, jak já říkám, tropy. Nejvyšší teploty tedy v Čechách, ale 24 až 28, Morava 30. Bude oblačno až polojasno, místy taky můžete očekávat přeháňky o jedinělé bouřky. V noci 18 až 14, no a zítřek bude nejvyšší teploty v západní polovině Čech jenom 21, jinde v Čechách až 25 a Morava to zase schytá až s třicítkou. Schytá, anebo si to budou užívat, záleží, jak se na to díváte. Pojďte si užívat s náma muziku a já už nabízím, jak jsem říkala, třeba Supergrass, Red Hot Chili Peppers. Od Mikráku zdraví Bezva a my máme taky pořad Objednej si svůj song, takže pište na song@rockzone.cz.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

ten

0: Springsteen na Rock Zone, vy se dáváte letní program tady s náma a my už se jdeme podívat na počasí.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Tak skutečně léto v plný kráse, akorát teda s těma přeháníkama, dnešní teploty dosahují někde až 30 stupňů Celsia. Dívám se teď ještě, jak to vypadá teda v různých koutech. Praha 27, Brno tam je 28, tam by se to mělo dostat na tu 30, Karlovy Vary 25, Liberecko 23. Vidím, že v Čechách je to s přeháníkama i ve Slezsku, takže pokud někde jste venku třeba nebo se chystáte někam, tak určitě dávejte pozor na to, jak to bude vypadat s tímhletím. Co se týká noci, teploty mezi 18 až 14 bude převážně polojasno, postupně v západní polovině bude přibývat oblačnost, může taky přijít nějaká ta přeháníka po ránu. A jak se dívám na neděli 19. července, tak přijde takový jako větší ochlazení. Ty teploty mají dosáhnout 15 až 22 a na Moravě tam to bude o něco lepší až ke 30. Nabízím teď Dana Landu a Foo Fighters.
1: Rádio Rock Zone. Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Pojďme to mrknout, protože takhle při sobotě je toho opravdu hodně. Já jsem se dočetla, že bude v Praze dneska jednodenní metalový fest, takže to by mělo stát za to. Jsou to mladé kapely, koukala jsem, že jsou tam třeba Mexičani, taky nějaká kapelka z Ukrajiny přijede. Potom tam bylo samozřejmě i něco z Česka a dokonce z Izraele, ale zaujaly mě ty názvy. Třeba Beer Bastard dneska vystoupí, nebo Mordecai, jestli znáte seriál Normálka, tak vám něco tohle řekne, to by mohlo být vtipný. A ještě co mi přijde docela dobrý, Fucking Stool. Tak tohle od 12 už běží, a to v Cross klubu. Můžete samozřejmě dovizovit si na Masters of Rock, pokud tam už nejste. A dneska to vypadá zase na nabitej večer, třeba Primal Fear před, nebo takhle chvilku po půl osmí. Arch Enemy dneska v 11 a Elven King, jak koukám, tak tam taky dneska hrajou. Co ještě mě zaujalo, tak Queen Prague, což je kapela, která samozřejmě zpívá hity kapely Queen, a to s Michalem Skořepou za mikrofonem. A na ty můžete jet do Pecky, rokový večer bude na koupališti a v kempu Pecka. Pokud vám to nic neříká, z Prahy je to hoďka a půl autem, a je to severovýchodně, tedy nějaká Lomnice nad Popelkou, jak se dívám do mapy, a taky Stará Paka, a třeba to máte blíž ještě z Turnova nebo z Hořic. No a všechno to pěkně podrobně najdete taky na rockzone.cz, dneska toho je opravdu hodně, takže hledejte případně tam. U nás už Shinedown, taky Sabaton, a potom hned už budu hrát podle vás.
0: Radio Rockzone.
2: Album kapely za posledních 10 let. Tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People.
3: Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. Mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svižnou hudbu si můžete užít dnes večer, 11. Rádiu.

0: Want you please take me home? Nechceš si mě vzít domů, tak snad je pro vás domovem i Rockzone, a když léto, tak právě s náma, s Rockzonem. My tady máme, objednej si svůj song, nebudu to zdržovat, napsal mi Pepa s Maruškou. Ahoj, do studia Rockzone, posloucháme z Plzně se ženou a rádi bychom slyšeli Greta Van Fleet. Necháme na tobě, co vybereš. Tak já jsem dala You're the One, když už jde takhle o pár, který mi píše, tak tahle ta zamilovaná záležitost, myslím, zpestří vaše sobotní odpoledne. Můžete psát dál na song@rockzone.cz.
1: Radio Rockzone. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
5: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Výborný Corey Taylor tady na Rock Zone. Já vám přeju krásnou 15. hodinu. Dnes sobota 18. července a svátek slaví Drahomíra. A taky tady vidím, že třeba Milota nebo Milutín, pokud někoho takového znáte, což možná trochu vylučuju, tak jim popřejte i za mě krásný sváteční den. Jinak, co se týká muziky, tak v sobotu je dáno, že těch koncertů je úplně nespočet. Záleží, z jakého koutu republiky jste, takže můžete na rockzone.cz najít spoustu zábavy. Já můžu tady vypíchnout třeba Prague Queen v rokovém večeru na koupališti a kempu Pecka. Tam by to mohla být Pecka a je to vlastně severovýchodně od Prahy, blíž Olomnice nad Popelkou, už Liberecký kraj. A co se týká ještě kapely, která bude před něma, tak AC/DC Blesk, teda AC Blesk DC, to je revivalovka samozřejmě téhle legendy, takže to si můžete užít dneska večer takhle mimo Prahu třeba. Já vám přeju jinak tedy příjemný odpoledne a my už dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Češi jezdí na Jadran už od 19. století. Evropská komise představila revizi systému emisních povolenek a pražská štvanice bude hostit světový tenis. Češi začali k Jaderskému moři masivněji jezdit už na konci 19. století, a to za Rakouska Uherska. Hlavně díky nové železnici z roku 1873 a rozmachu lázeňství. Podle balkanisty Miroslava Kouby stála u zrodu tohohle turismu proměna rybářské vesnice Opatia v luxusní středisko. Češi na Jadranu vyžadovali domácí komforty, českou kuchyni a po založení Čedoku v roce 1920 se začaly řídit prvními knižními průvodci. Ty tehdy cestovatelům doporučovali přibalit si kvůli malárii chinin či kokain. Radili jim nemluvit kvůli poválečným náladám německy a po jejich trasách dodnes na místě zůstalo turistické značení od klubu českých turistů. Rodiče by se měli naučit hrát počítačové hry, měli by si je zahrát se svými potomky, aby se ujistili, že je tam neohrožují žádní predátoři, tvrdí to expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová. Zároveň zmiňuje herní tituly, kde se dětem často důvěra nevyplácí.
2: Ty favoriti zůstávají stejně, je to zejména Roblox, Fortnite, Minecraft. Ten pachatel se k tomu dítěti chová jako ke kamarádovi. On se vydává za stejně starého vrstevníka, který mu rozumí, dává mu pocit bezpečí. A tohle celé může trvat 3 až 6 měsíců. A až tady po té době přichází nějaká ta žádost třeba o tu intimní fotografii, video a tak dále.
0: Nejvíc zranitelní jsou u počítačových her především malí chlapci. Podle průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci by se schůzkou s neznámým člověkem souhlasilo přes 20% chlapců. Dívky jsou méně důvěřivé, ven by šlo jen 14% z nich. Evropská komise představila dlouho očekávanou revizi systému emisních povolenek. Ta podle analytiků přináší spíš mírné úlevy pro průmysl, ale žádnou úlevu pro domácnosti. Komise sice zachová bezplatné povolenky i po roce 2030 a zpomalí tempo jejich snižování. Nově je ale přísně podmíní investicemi do dekarbonizace a elektrifikace. Firmy dostanou 80% povolenek předem a zbytek až po realizaci čistých technologií. Podle expertů sice tyto kroky sníží riziko prudkého růstu nákladů pro podniky, ale hrozí, že elektrifikaci průmyslu nakonec zaplatí běžní spotřebitelé. Návrh, který nově počítá s dražbami povolenek i po roce 2040, je teprve na začátku schvalovacího procesu a podle analytiků bude nutné dále tlačit na zachování evropské konkurenceschopnosti.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Tenistka Marie Bousková vyhlíží start turnaje WTA v Praze, kde bude od příštího týdne obhajovat titul. Letos má o to větší motivaci, že se domácí akce bude nově hrát na

0: Hradecké Štvanici. Přesun soutěže s areálu Sparty uvítala a označila ho za historický moment. V rozhovoru s novináři řekla, že se těší na domácí atmosféru, která jí dodává energii. Z centrálního dvorce by jí mohlo podpořit až 6 000 fanoušků. Ženský turnaj WTA se vrací na Štvanici po 16 letech. Naposledy se zde hrál na Antuce v roce 2010. Letos se k Negrelliho viaduktu přesunul z dosavadního dějiště na Spartě ve Stromovce. Americká rocková legenda Soundgarden plánuje na rok 2027 vydání svého posledního studiového alba. Novinka nabídne písně, které členové kapely složili společně se zpěvákem Chrisem Cornellem ještě před jeho smrtí v roce 2017. Vydání materiálu dlouho brzdily právní spory s hudebníkovou vdovou. K jejichž urovnání došlo až na jaře roku 2023. Kytarista Kim Thayil potvrdil, že pro dokončení skladeb kapela využila dochované zpěvákovi demosnímky a ohledně možného koncertního turné s novým frontmanem zatím muzikanti vedou pouze předběžné debaty. No, tak já se těším na tuhle disku a přimlouvám se, že pokud bude koncert, hlavně aby byl i v Praze a já bych věděla, kdo by za mikrofonem měl být. Richie Kocen, tak snad mě chlapci vyslyšej. Já vám ještě tady nabídnu počasí na noc 18 až 14, bude polojasno, jsem tam nějaká přehánka. Zítra se ochladí na 22 v Čechách, maximálně 25 až 30 na Moravě a déšť by měl ustávat, tedy případný déšť k večeru.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Faith No More. A také Rock Zone Epic 1522.
1: Rádio Rock Zone počasí.
0: Dneska se ještě užíváme teplejšího počasí, kde ty teploty můžou dosáhnout až 30 stupňů na Moravě. U nás v Čechách to vypadá na 28 v maximu, nejníž 24. To se týká teď Liberecka. 26 je třeba v Českých Budějovicích, v Brně 28, polojasno a s deštěm, no a Ostrava hlásí 27, stejně tak. Co se týká noci, 18 až 14 stupňů bude převážně polojasno, postupně kránu můžou přijít nějaké deště nebo přeháníky a potom se budou zase ustávat, a to v neděli spíš až odpoledne a k večeru. Zítřejší den bude o něco chladnější, mezi 15 stupni v noci a 22 by mělo být přes den na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Radio Rock Zone.
2: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
1: S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
8: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Tak to byl živák Pearl Jam tady u nás na Rockzone. 6:45 navrch. Nejvyšší čas naplánovat si dnešní večer, co říkáte? Pojďme se podívat, kam by se dalo vyrazit, třeba v Ostravě. Tak samozřejmě Colors of Ostrava v Dolních Vítkovicích, tam je to v plný parádě. Včera jsem četla, že museli zrušit asi 3 koncerty či 2, protože pršelo silně. Dneska by to nemělo být tak hrozný, takže se nemusíte bát. Dá se vyrazit taky do Řevnice, do Lesního divadla na Tři ségry. V Kutné Hoře dneska zámek Kačina pořádá takovej festiáček Rockin' Kačina. A nebo můžete třeba v Praze do Vagónu, pokud máte rádi Nirvánu, tak Revival Praha přesně tady na tomhle místě. Ještě zmíníme třeba Hořice na Šumavě, kde je Rockfest, hořické kulturní léto. Amfiteátr zastřešený, takže nebojte, nezmoknete. My dáme Green Day, Wolf Alice a pak zase něco podle toho, co jste napsali na song@rockzone.cz.
0: Rádio Rockzone.
2: Nejlepší album kapely za posledních 10 let. A tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. A mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svižnou hudbu si můžete užít dnes večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Brian Adams nám zaspíval o létě 69, no a když léto, tak jedině s Rock Zonem. A to taky proto, že my máme pořád objednej se svůj song a mě píšete na song@rockzone.cz. A teď mi napsal Pepik z Chodajmen zase z minulého objednávání, takže zase Pepa. A píše si o Offspringy Can't Get My Head Around You. Prý zahraj pěkně od podlahy, ať nám ta sobota je příjemnější, tak já to posílám.
1: Radio Rock Zone.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Radio Rock Zone,
5: muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone.
1: Krásný sobotní odpoledne, 16. hodina se blíží za 2 minuty a 9, 8, 7 a tak dál vteřin. Dneska teda 18. července Drahomíry slaví svátek a kromě toho je taky Mezinárodní den Nelsona Mandely. Já vám můžu nabídnout samozřejmě po zprávách další muziku a bude to Avol Nation, taky Ozzy, Horký že slíže. A taky teďko nabízím pozvánku za muzikou třeba, tak Lesní divadlo dáme. 3 Ségry Open Air Tour 2026 v Řevnici. Teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Při nehodě 2 autobusů na Znojemsku se zranilo 40 lidí. Společnost Apple chystá novinky a pražská Štvanice bude hostit světový tenis. U Oleksovic na Znojemsku se dopoledne srazily 2 autobusy s cestujícími a nehoda si vyžádala 47 zraněných. Pro záchranáře šlo o mimořádnou událost 2. stupně. Na místě zasahovalo 13.

0: Jeleny Schillerové už pominula mimořádná tržní situace a ke státnímu zásahu do cen benzínu i nafty už není důvod. Ekonom Lukáš Kovanda předpokládá, že se to může u čerpacích stanic výrazně projevit. Podle něho konec regulace dopadne hlavně na naftu.
1: Lidé, kteří třeba uvažují dlouhodobě a tankují za své, to znamená, nejsou to řidiči firemních vozů, zejména pokud tedy tankují naftu, určitě velice mohou ušetřit, pokud tedy natankují ještě třeba o tomto víkendu.
0: Konec zastropovaných cen půjde ruku v ruce s návratem spotřební daně na původní úroveň. Právě u nafty je ona samotná zapříčiní zdražení o více než 2 koruny. Americká technologická společnost Apple se po více než roce vrátila na pozici nejhodnotnější firmy světa, když na trůn vystřídala výrobce čipu Nvidia. Rozhodl o tom pohyb na burze, kde akcie Nvidia odepsaly zhruba 4%, což srazilo její tržní hodnotu na 4 biliony 800 milionů dolarů, zatímco Apple se udržel těsně pod hranicí 4,9 bilionů dolarů. Nvidia přitom loni na podzim jako první firma v historii pokořila bájnou hranici 5 bilionů dolarů díky masivnímu boomu umělé inteligence. Podle analytiků si však nálada investorů začíná otáčet ve prospěch Apple, u kterého trh začíná oceňovat jeho vlastní strategii a měnící se přístup k technologii AI.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Dnešní los pražského tenisového turnaje Live Sport Prague Open rozhodl o soupeřkách pro české hráčky. Přičemž obhájkyně titulu a nasazená jednička Marie Bousková zahájí svou cestu proti Španělce Jessice Bousazové. Předloňská wimbledonská vítězka Barbora Krejčíková se v úvodu utká s kvalifikantkou. Turnaj, ze kterého se na poslední chvíli odhlásily hvězdy jako Sakariová nebo Lineteová, letos hlásí velký návrat. Po 16 letech se ze Stromovky stěhuje na kurty na pražské Štvanici. Hlavní soutěž vypukne v pondělí a vyvrcholí finálovými zápasy v neděli 26. července. Pojďme do světa filmu. Pokud se bojíte rádi, tak zaskočte do kina na Smrtelné zlo v plamenech. Snímek přináší ten nejbrutálnější a nejděsivější zážitek z celé slavné série Evil Dead s úplně novou kapitolou krvavého masakru a démonického chaosu. Víc nám poví Saša Ptáčková.
3: Příběh sleduje truchlící Alici, která po ztrátě manžela hledá útěchu u svých příbuzných v jejich odlehlém rodinném domě. Tady omylem osvobodí krvežíznivé démony skryté v prastaré knize. Rodinné setkání se tak změní v krvavou noční můru plnou démonů.
4: Cheers to your perfect family.
0: Ještě doplním teploty. V noci 18 až 14 sem tam přeháňka, mohlo by se objevit i nad ránem. Oblačnost bude potom ustupovat v průběhu neděle. A deště potom zmizí právě zítra na večer. A co se týká teplot, přes den 25 až 30. Tak horký, že slíže už jsou nachystaný a já na pokračování pořadu objednej si svůj song, takže mi klidně pište nebo volejte na 255 700 707. Tady je Bezva, přeju pěknou sobotu.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rockzone počasí.
1: Kysáci z 87. rok a moje oblíbená sestava, pokud vás to zajímá, Stanley Simmons, to je jasný, a taky Bruce Kulik, Eric Carr. Tak pojďme se podívat na počasí. Ať jste kde jste, tak teploty se pohybují v rozmezí od zhruba, no teď mi to tady přeskočilo na noc, od zhruba 24 až po 30. Dneska je to různorodý, 23 v Liberci, potom třeba 28 ve Zlíně. Bacha na přehánky, ty jsou tak nějak téměř všude, a v noci 18 až 14.
2: Radio Rockzone. Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
3: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super- a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: S Rockzonem na DABu i na Pradědce vyhrabu.
6: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
7: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Axel nám zakončil píseň Ganu pěkným ječákem, jak už to tak umí nebo uměl. A my už tady máme před sebou Nightwishe. Dovolal se mi David, který ho tímhle zdravím. A objednal si Amarant. Věřím, že to je teda i pro vás, pro všechny, co právě posloucháte. A můžete mi taky zavolat na 255 700 a 707 a objednat si něco podle sebe.
1: Radio Rock Zone. Nejlepší album kapely za posledních 10 let. A tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. A mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svižnou hudbu si můžete užít dnes večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Od 12 hodin už dneska v Praze můžete navštívit koncert jednodenní festiák metalový Riot Zone, kde jsou vlastně mladý kapely, kterým chtějí dát pořadatelé šanci představit se novému publiku, a jsou tam třeba Mexičani i chlapíci z Izraele. Potom můžete zaskočit třeba do Pecky nebo na Pecku, je to vlastně kemp nedaleko Turnova, kde bude dneska Prague Queen s Michalem Skořepou a taky AC Blesk DC je doplní. Já tady ještě vidím Nirvana Revival ve Vagonu dneska, to je taky Praha pochopitelně, a Nakalenej Fest je v Modrý Opici. A co se týká potom těch větších ještě akcí, Ostrava Colors, of Ostrava, nebo ve Vizovicích už běží Masters of Rock. Já jsem si dívala, co tam teďkon bude, a nechci kecat, ale myslím si, že dneska večer od 11. Arch Enemy. Tak ať jste kde jste, já vám přeju příjemný léto, hlavně nezmokněte. Tady už je připravený Oasis, a to za malou chvíli.
0: Radio Rock Zone.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
0: S Rock Zonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
2: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Krásný poslech Rockzone a pokud se chcete vydat někam za muzikou, já se dívám teď konkrétně do Vizovic. Dneska Primal Fear od 7:30 a potom od 11:00 s Divou za mikrofonem Arch Enemy, tak případně se dá vyrazit sem. A zítra to bude ještě našlapanější, co se týká aspoň do toho, jak kapely jsou velký nebo známý, Lordi a taky Marilyn Manson. My už pojďme teď na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Výpočet superdávky bude výhodnější. Jeho východ Turecka zasáhlo zemětřesení a Muchová podstoupila operaci. Superdávka projde výraznou změnou. Chystaný přechod na výpočet podpory na bydlení podle 77 okresů v rámci nové superdávky lépe zohlední regionální rozdíly v cenách nájmů. Podle analýzy PAQV Research ale státu u menších regionů chybí dostatek robustních dat pro správné nastavení limitů. U početnějších rodin

0: části cenových pásem. Před rokem ovládl léto los Emil. Ukázal se jako nejzdatnější turista střední Evropy. Nejvíc času u nás strávil na Zlínsku, pokračuje Jan Čada.
1: Statný mladý sudokopitník to vzal z Polska přes Opavsko a pak se o prázdninách usídlil u nás na Zlínsku. Tady se mu muselo nesmírně líbit, strávil tu více než polovinu prázdnin. Přes Jižní Moravu se potom vydal do Rakouska. S nástupem podzimu, kdy se samo ohrožoval u dálnice, ho specialisté uspali. Dočasně skončil na Šumavě, kde je větší losí populace. Poslední zprávy hovoří o tom, že se občas mrkne i do Bavorska. Jan Čada, Zlínský kraj.
0: Jeho východ Turecka ráno zasáhlo zemětřesení. Podle dostupných údajů dosahovala jeho síla 5. stupně. Otřesy byly cítit v několika provinciích. Zemětřesení se podle dosavadních informací nevyžádalo žádné oběti ani nespůsobilo škody. Oznámilo to podle agentury AFP, Turecký úřad pro zvládání katastrof. Tureckem prochází několik geologických zlomových linií a jeho východ pak patří k seismicky nejaktivnějším oblastem země. V únoru 2023 region zasáhlo ničivé zemětřesení, které si vyžádalo více než 53 tisíc obětí a zničilo řadu měst.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Česká tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po svém wimbledonském finále menší operaci a bude muset vynechat srpnový turnaj v Torontu. 29letá světová šestka o zákroku informovala na svém Instagramu s tím, že rekonvalescence potrvá několik týdnů, ale vše probíhá v pořádku, bližší detaily k operaci neřekla. Aktuální vicemistryně Wimbledonu, která v napínavém domácím finále podlehla Lindě Noskové, tak bude muset odložit svůj plánovaný debut na prestižní srpnové tisícovce v Kanadě. Zakládající členové britské rockové legendy The Kinks, bratři Ray a Dave Davisovi, spojili síly s uznávaným malířem Christianem Furem. A v londýnské Gibson Garage pořádají společnou výstavu. Expozice s názvem The Kinks Brothers, která potrvá od 24. července až do 6. září letošního roku, je inspirovaná jejich vintage pasovou fotografií z roku 1968. Furovy živé obrazy navíc kytarista Dave Davies dotvořil vlastní malbou přímo na plátna a tím dílům dodal syrovou vrstvu. Vizuální umění doprovází slavné sourozence celou kariéru. Ostatně frontman Ray studoval malířství ještě předtím, než kapela začala celosvětově koncertovat. Celý projekt tak symbolicky mapuje jejich společnou tvůrčí cestu, která začala v obývacím pokoji jejich dětského domova. Kluci šikovný. K počasí 18:14 v noci a bude převážně polojasno, postupně by mohla přibývat oblačnost, k ránu potom se objeví déšť nebo přehánky. Zítra varujou meteorologové před silnějšíma bouřkama, občas s deštěm nebo přehánkama, záleží jak kde, a postupně bude oblačnost ubývat, ale až k večeru. Nejvyšší teploty 17 až 21 na západě, v Čechách tak nějak 25, Morava, Slezsko zítra 25 až 30. Dáváte si Rock Zone za mikrofonem Míša Bezva, 17.04 a my už pojďme na Rammsteiny a Tři Ségry a ještě připomínám poslední hodinu pořadu Objednej si svůj song, takže můžete na song@rockzone.cz objednávat.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Doufám, že užíváte léto i přesto, že to teď s počasím není úplně příjemný, kde komu. Někdo říká, že je přílišný dusno nebo vedro, někdo zase hodnotí ten déšť. Ať je to jak chce, ty teploty se drží okolo třicítky, takže myslím, že i nějaký výletování se dá v tomhletom počasí podnikat. Zítra to bude ještě příjemnější, je to hlavně odpoledne, kdy už má ustávat i déšť a teploty se zítra budou držet okolo 25, a to v Čechách, na Moravě potom do 30 stupňů. Noc bude mírnější, 14 až 18. Teď už je na řadě za chvíli můj oblíbený, doufám, že i pro vás to bude hit sezóny, Revivalists Heartstop, taková pěkná kytarovka, ale hodně energická. Dejte si to s náma za chvíli.
0: Radio Rock Zone.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
5: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: To byly Manic Street Preachers živě a já už tady před sebou mám úplně poslední dnešní objednávku v pořadu Objednej si svůj song a bude to pro Petra Flog & Molly. Dej tam něco punkáčskýho a zároveň veselýho, skočnýho, tak jsem vybrala This Road of Mine. Objednej si svůj song bude zase zítra tady na Rockzone od 14 do 18.
1: Radio Rockzone. Nejlepší album kapely za posledních 10 let. A tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. A mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svěžnou hudbu si můžete užít dnes večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Eric Clapton a Cocaine, tak přesně ten doporučovali už v 19. století Čechům knižní průvodci na cesty na Jadran, a to proti malárii. To budeme mít ve zprávách, předtím ale ještě spousta další muziky, protože zprávy tady u nás bývají před celou hodinou a my máme teprve 3/4. Já už za malou chvíli nabídnu Linkiny, taky teď hned. Samozřejmě ještě to maličko potrvá, protože v tom programu toho bývá trošku víc, tak budou Green Dayové Working Class Hero.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony Esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
6: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
5: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
6: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
1: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Pohodový podvečer 18. července vám od Mikráku přeje Míša Bezva. Dneska sobota a svátek slaví Drahomíra, takže všechno nejlepší, holky. My máme před sebou tady zprávy, taky další muziku. No a já začnu počasím aktuálním. V Praze 27, Karlovy Vary 25, Ostravsko taky 27 a na severu Čech okolo 23. Jak to bude dál, si řeknem. Na konci zpráv jdem na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Zítra k nám dorazí silné bouřky. Češi jezdí na Jadran už od 19. století. Anglie a Francie se utkají o bronz. Do Česka se

0: na riziko vzniku a šíření požárů. Češi začali k Jaderskému moři masivněji jezdit už na konci 19. století za Rakouska-Uherska. A to hlavně díky nové železnici z roku 1873 a rozmachu lázeňství. Podle balkanisty Miroslava Kouby stála u zrodu tohoto turismu proměna rybářské vesnice Opatia v luxusní středisko. Češi na Jadranu vyžadovali domácí komfort, včetně české kuchyně. A po založení Čedoku v roce 1920 se začali řídit prvními knižními průvodci. Ty tehdy cestovatelům doporučovali přibalit si kvůli malárii chinin či kokain. Radili jim nemluvit kvůli poválečným náladám německy a po jejich trasách dodnes na místě zůstalo turistické značení od klubu českých turistů. Češi znovu objevují krásy slovenských Vysokých Tater. Míří tam hlavně vlastními auty, pak už se spoléhají na tamní elektrické vlaky.
1: Tatranská elektrická železnice spojuje Poprad se Starým Smokovcem a Štrbským Plesem. Dále míří také do Tatranské Lomnice a takzvaná Zubačka, rovněž do Štrby. Teď je tam hodně plno. Slyšel jsem především slovenštinu, polštinu, češtinu, ale mimo jiné také němčinu a dokonce vlámštinu. Hostuje tu celá spousta, co se týče historie tady ve Vysokých Tatrách, tak ta začala na elektrické bázi už v roce 1908. Jan Čada, Radio Impuls, Vysoké Tatry.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
0: Fotbalisté Francie a Anglie si dneska od 11 večer našeho času v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Oba celky se vzpamatovávají z hořké porážky v semifinále. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit prohru ze čtvrtfinále minulého turnaje před 4 lety. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách. Americký rocker Lenny Kravitz konečně vysvětlil, proč v posilovně cvičí v kožených kalhotách nebo i džínách. 62-letý hudebník, který nedávno zaujal virálním videem z tréninku na TikToku, se nechal slyšet, že v tomto oblečení běžně vystupuje na pódiu a dává mu proto smysl v něm i trénovat. Tento styl mu navíc umožňuje zacvičit si kdykoliv a kdekoliv. Přičemž si stále udržuje štíhlý pas s velikostí 28 palců. Dokonalé formě a budování svalů si rodák z New Yorku pomáhá také přísným fitness režimem a převážně veganskou stravou. Tak a pojďme ještě doplnit to počasí. Odpoledne zítra bude tedy ustávat déšť. Většinou to teda platí pro celý území České republiky, jak jsem říkala už ve zprávách, tak na Moravě to bude až do 7 do večera. Jinak bude zítra okolo 25, na Moravě až 30, no a v noci 18 až 14.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
1: S Rockzonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Tak to byly Maidni, před malou chvílí taková klasika, velmi známá kapela. To, co možná neznáte, je právě před náma, tedy kapela The All American Rejects. Vystoupila i letos na Rock for People a máme tady hit právě na Rock Zonu, který vevodí letošní desce Sandbox a vy si ji můžete dát právě teď s náma. Jsem zvědavá, co na to budete říkat.
4: Hit sezóny na rádiu.

0: John Bon Jovi tady živě s kapelou Bon Jovi, jak jinak Living on a Prayer. Tenhle chlapík už letos oslavil 64. narozeniny, tak to je velmi povedený. Pokud chcete ovlivnit to, co je v našem éteru, můžete jít na rockzone.cz a tady je top 12 těch nejlepších songů, který hrajem. Dneska koukám na prvním místě Foo Fighters se svým aktuálním singlem Window. Pak tady jsou třeba namátkou dál Rolling Stones a nebo třeba i Europe, takže tam, kam dáte palec, podle toho je posunete. A podle toho budou ve vysílání tady už Ozzy, Billy Morrison a Steve Stevens.
1: Radio Rock Zone. Nejlepší album kapely za posledních 10 let. A tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. A mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svěžnou hudbu si můžete užít dnes večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Kapela Halloween u nás na Rock Zonu a taky ve čtvrtek vystoupili ve Vizovicích, kde oslavili těch svých 40 let na scéně. A teďkon mají zase jedno z nejúspěšnějších období kariéry. 7 lidí na pódiu a natrvalo se připojil zpěvák Michael Kiske, kytarista Kai Hansen. A jinak zpíval tam taky od roku 94 Andy Deris třeba. Doufám, že jste si to třeba případně užili, pokud jste byli na Masters of Rock. A jinak my budeme pokračovat v další muzice tady za minutu 18.50, koukám na hodiny. Pojďme na Wheaters a potom už zprávy.
1: Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: S Rock Zonem na Dabu i na Boubínce vyhrabu.
6: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Forever and ever, to si určitě říkají všichni školáci, aby ty prázdniny trvaly na věky. Blink 182 tady u nás, First Date na Rock Zonu a my už máme 7 hodinu přesně. Nám se to dneska rychle valí takhle k večeru, že už je tady právě 7. Od mikráku zdraví Bezva a my se podíváme kam dneska za muzikou. Tak já jsem koukala, že Nirvana Revival Praha dneska vystoupí ve Vagónu. A nebo pokud byste ještě chtěli teď sednout do auta třeba a vyrazit do kempu Pecka, který je u Mohelnice nad Popelkou, což je z Prahy asi hoďka a půl, tak se tam můžete vydat na rockový večer z Prague Queen, tedy hudba kapely Queen a za mikrofonem Michal Skořepa, pan Lynx, pokud jste zaznamenali. My už si dáme teď všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv.

0: ruchy ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to totiž neumožnily. Šumavská lávka pro pozorování vlků je opět v provozu. Výběh těchto šelem spadá pod Národní park a najdete ho v obci Srní na Klatovsku. 10 let stará konstrukce posloužila asi milionu turistů kvůli havarijnímu stavu, ale už potřebovala opravu. Rekonstrukce je teď hotová aspoň z části. Vysvětluje to mluvčí Šumavského parku Jan Dvořák.
1: My jsme chtěli, aby jsme ještě stihli velkou část letní sezony, aby lidé mohli přijít na lávku, aby mohli pozorovat vlky. Tím druhým důvodem byl samozřejmě také určitý welfare pro vlky k tom výběhu. Je tam 10 zvířat a my jsme potřebovali, aby nebyli dlouhodobě stresováni vlastně přítomností pracovníků v jejich výběhu.
0: Zbývající částí lávky určenou k opravě je rozšířené pódium. Jeho oprava je v plánu na příští jaro. Německo zvyšuje stupeň bezpečnostní pohotovosti na vysoký stupeň ohrožení. Kvůli jasně rozeznatelným plánům útoků na infrastrukturu i instituce. V rozhovoru pro týdeník Welt am Sonntag to oznámil ministr vnitra Alexander Dobrindt. S tím, že země čelí ruským hybridním hrozbám, špionáži i islamistickému terorismu. V reakci na vážné teroristické útoky z posledních let, jako byly ty v Solingenu nebo Magdeburgu, plánuje vláda kancléře Friedricha Merce na konci léta posílit pravomoci tajných služeb. Ty by nově mohly v akutních případech sami zasahovat a provádět domovní prohlídky, pokud by policie nestihla včas reagovat.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
0: Tým FIFA na ochranu před obtěžováním smazal během mistrovství světa v Severní Americe přes 7 milionů nenávistných a urážlivých příspěvků. Jde o 14-násobný nárůst oproti minulému šampionátu v Kataru. Zvláštní jednotka zkontrolovala celkem 53 milionů komentářů a víc než 1000 nejzávažnějších hrozeb předala policii. Tento masivní nárůst útoků částečně souvisí i s rozšířením turnaje, na kterém se odehrálo o 40 zápasů víc než v roce 2022. Další vlnu nenávistných zpráv navíc fotbalová federace očekává kolem nedělního finále mezi Španělskem a Argentinou. Kapela Kiss pošle do světa nové album. Oficiálně vydají živák z Anaheimu, kde vystoupili v roce 1976. A to v období legendární desky Destroyer. Na místě tehdy bylo úctyhodných víc než 42 tisíc fanoušků. Tak Destroyer je třeba jedna z těch nejlepších desek, co Kisáci mají. Je to takový hodně syrový, tak myslím, že to je dobrý tah. Ačkoliv vždycky říkají už několik let, že už končej a nic vydávat nebudou. Tak ejhle. V noci teploty budou maximálně do 18, převážně polojasno, jsem tam přeháňka a zítřejší den zpočátku polojasno až oblačno, taky s deštěm, ten bude ustávat k večeru, teploty 25 až 30.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tak příjemný večer, tohle byly Kvíni. Pokud máte čas, můžete si zajet do Pecky, do kempu, který je vlastně hodinu a půl odsud z Prahy. A tam dneska vystupuje Prah Queen s Michalem Skořepou. Já jinak pozvu na album Před půlnocí, který právě bude dneska, a to bude kapela Dropkick Murphys, irsko-americká partička, Celtic Punk, takže se dočkáte řízný muziky. Tohle album se jmenuje For the People a vy si ho můžete poslechnout od 11 dál. Vybral ho pro vás opět Martin Seller. Tady už je u nás Europe.
1: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Půl osmá, pamatuju časy, kdy jsem na sebe dávala v tehle čas džísku a šla jsem někam na to první pivo startovací a pak už nějaký koncert. Koukám se, že dneska spousta akcí začínalo třeba už po obědě nebo kolem oběda, takže tam už to musí být veselý. Ale pokud chcete stihnout třeba něco večerního, tak určitě se vyplatí jít třeba do Modrý opice nebo můžete do Vagonu na Nirvana Revival. Potom ještě tady koukám, že co se týká takhle večerní akce, Tři ségry v Řevnici, Lesní divadlo, potom v Cross klubu bude dneska Riot Zone, nebo tam už probíhá jednodenní metalový fest, různý světový kapely, mladý, takže se bude určitě o co stát a co poslouchat. A ještě se koukám tady Hořice na Šumavě, třeba zmíním Rockfest, abyste věděli, že i tam se něco děje. U nás samozřejmě Chumba Wamba třeba a taky Royal Republic.
0: Radio Rock Zone.
2: Nejlepší album kapely za posledních 10 let. A tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. A mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svěžnou hudbu si můžete užít dnes večer, 11. Radio Rock Zone.

0: 8:15 se nezadržitelně blíží, s ním taky, s touhle hodinou taky už zprávy, které jsou před celou, ale to opravdu jenom tak nějak v mý hlavě, protože já se to tady chystám, ale ještě spousta pecek uplyne, než bude právě před tou 8 a přijdou zprávy. Ale na co můžu určitě nalákat, jsou Soundgarden, dozvíte se něco víc o novém albu, který chystají na příští rok. A kdo na něm bude zpívat, to řeknu právě ve zprávách. Tady už Linkyni.
1: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.
2: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: R.E.M. Man on the Moon, tenhle film je skvělý, Jim Carrey v hlavní roli a právě tenhle song vznikl k tomuhle filmu. Takže pojďme teď dál. A pojďme si říct, co se tak nějak novýho děje. Máme skoro 8 hodinu a já zmíním jenom, že běží stále Colors of Ostrava dnes poslední den. Ať jste v obraze a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Složité zákroky mají nově operovat speciální pracoviště. Maďarský prezident odstoupí a Pogačar slaví výhru na Tour de France. Změnu po vzoru západních států chystá minister zdravotnictví Vojtěch Adam. Ministerstvo plánuje od příštího roku přesunout složitější onkourologické operace, jako je rakovina prostaty nebo ledvin, výhradně do specializovaných center. Ministr Vojtěch změnu hájí celosvětovým trendem a vyšší bezpečnostní pro pacienty. Síť center chce rozšířit na 18 pracovišť. Proti záměru se ale bouří regionální nemocnice i kraje. Podle Asociace českých a moravských nemocnic a regionálních primářů hrozí prodloužení čekacích dob a ztráta akreditací pro výchovu mladých lékařů. To by mohlo vést k postupnému zániku urologických oddělení v menších městech. Jindřichův Hradec znovu láká na vlastní pivo. Začalo se vařit v tamním zámeckém pivovaru ze 16. století, který desítky let chátral a před 15 lety ho poničil požár. Přestavba národní kulturní památky vyšla město na více než 500 000 000 korun. Pivo, které se jmenuje Jindra, můžou návštěvníci ochutnat v pivovarské restauraci Smetana. Provozovatel a investor Oliver Dlouhý říká, že začínají nejtradičnějším pivním sortimentem.
2: Desítkou, dvanáctkou klasika a apou už se vlastně vaří, ale dokonce i zraje jedenáctka, ale budeme zkoušet i různý speciály, budeme zkoušet nízkostupňový piva, budeme zkoušet nealko, uvidíme, co bude lidem chutnat.
0: Pivo se v zámeckém pivovaru začalo vařit po téměř 60 letech. Radnice měla při hledání provozovatele podmínku, aby jeho jméno bylo spojené s městem. Proto má pivo název Jindra. Maďarský prezident Tamás Suliok oznámil, že podepsal ústavní dodatek, kterým končí jeho prezidentský mandát. Tuto ústavní novelu, jejímž deklarovaným cílem je obnovit demokracii založenou na právním státě, schválil maďarský parlament v pondělí. Krok přichází v době zásadních politických změn v zemi. Nový premiér Peter Maďar totiž označuje končícího prezidenta za loutku strany Fidesz, bývalého předsedy vlády Viktora Orbána, který letos přišel o moc po 16 letech.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Cyklista Pogačar slaví

0: Týdne písně, které členové kapely složili společně se zpěvákem Chrisem Cornellem před jeho smrtí v roce 2017. Vydání materiálu dlouho brzdily právní spory s hudebníkovou vdovou a k urovnání došlo až na jaře roku 2023. Kytarista Kim Thayil potvrdil, že pro dokončení skladeb kapela využila dochované zpěvákovy demosnímky. Ohledně možného koncertního turné s novým frontmanem zatím muzikanti vedou pouze debaty. Takže Chris bude skutečně na připravovaném albu a co se bude dít, teď jenom doplním tedy převážně polojasnou oblohu v noci, čekejte nějakou přehánku teploty do 18 v maximu, zítra maxima 25 až 30. Tady Plexis a taky Offspring.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Skvělá, Pete Smith u nás na Rock Zonu. Před námi už je novinka nebo hit sezóny, když léto, tak jedině s náma, s Rock Zonem, a můžete si právě dát Strokes Going Shopping. A tahle pecka, jsem zvědavá, jak se vám bude líbit u nás v top 12, je přesně v půlce. Pokud půjdete na rockzone.cz a oceníte ji palcem, třeba se u nás v éteru udrží mnohem déle.
1: Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Když pyrotechnika, tak kysáci. To bylo Rock'n'Roll Night tady u nás na Rockzone a dneska to možná taky pro někoho z vás bude večírek celovečerní a celonoční. Jenom bacha na to počasí, protože by mohlo sprchnout, bude to trvat až do zítřka. Někde je to i z výstrahu meteorologů a teploty v roce 18 až 14. Zítra přes den to bude různorodý v Čechách do 25, Slezsko a Morava až 30.
0: Radio Rockzone. Nejlepší album kapely za posledních 10 let. A tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. A mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svěžnou hudbu si můžete užít dnes večer 11 na Radio Rockzone.

0: Survivor Rock Zone, tak je bezva za mikrákem. Já už se pomalu loučím, přeju příjemnou sobotu, ještě ten zbytek. Užívejte a Lenny Krivic nerozloučenou. Zase příště, čus.
1: Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Pražský okruh čeká do neděle částečná uzavírka. Portugalsko zakazuje zahalování obličejů na veřejnosti a kladivář Pazdera vyhrál mistrovství Evropy dorostenců. Vítejte u rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Pražský okruh čeká uzavírka. Potrvá tento víkend mezi Slivencem a Řeporyjemi. Omezení začne v sobotu v 7 hodin večer a potrvá do nedělní 11. dopoledne. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k zadní kopanině. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávajícími mosty by to totiž neumožnili. Rodiče by se měli naučit hrát počítačové hry. A to, aby se ujistili, že nejsou děti ohrožené virtuálními predátory, tvrdí to expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová. Zároveň zmiňuje herní tituly, kde se dětem často důvěra nevyplácí.
2: Ty favoriti zůstávají stejně, je to zejména Roblox, Fortnite, Minecraft. Ten pachatel se k tomu dítěti chová jako ke kamarádovi. On se vydává za stejně starého vrstevníka, který mu rozumí, dává mu pocit bezpečí. A tohle celé může trvat 3 až 6 měsíců. A až tady po té době přichází nějaká ta žádost třeba o tu intimní fotografii, video a tak dále.
1: Portugalský parlament schválil takzvaný zákon o burkách. Ten zakazuje zakrývat se na veřejnosti obličej, informovala o tom agentura EFE, podle které je na prezidentovi, zda novou právní normu ratifikuje, vetuje a nebo je pošle k přezkoumání k ústavnímu soudu. Nový zákon už kritizovala organizace Amnesty International.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Kladivář Josef Pazdera se stal v Rijeti dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v osobním rekordu 79,7 metrů a nejbližšího konkurenta za sebou nechal téměř o 4 metry. Vítězný výkon znamená český dorostenecký rekord, kterým překonal 29 let starý výkon Lukáše Melicha a ujalo se také vedení v letošních světových dorosteneckých tabulkách. A na závěr mám pro vás i počasí. V noci bude převážně polojasno, postupně bude v západní polovině Čech přibývat oblačnosti a k ránu se může vyskytnout déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty v rozmezí 18 až 14. Neděle bude zpočátku polojasná, poté oblačná až zatažená s občasným deštěm i přehánkami. Teploty se budou pohybovat od 17 do 21 v západních Čechách, jinde v Čechách do 25, Morava a Slezsko hlásí až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Nejlepší album kapely za posledních 10 let. A tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. Mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svěžnou hudbu si můžete užít dnes večer. 11. Rádio.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Pražský okruh čeká do neděle částečná uzavírka. Portugalsko zakazuje zahalování obličejů na veřejnosti a kladivář Pazdera vyhrál mistrovství Evropy dorostenců. Vítejte u rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Pražský okruh čeká uzavírka. Potrvá tento víkend mezi Slivencem a Řeporyjemi. Omezení začne v sobotu v 7 hodin večer a potrvá do nedělní 11. dopoledne. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k zadní kopanině. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávajícími mosty by to totiž neumožnili. Rodiče by se měli naučit hrát počítačové hry. A to, aby se ujistili, že nejsou děti ohrožené virtuálními predátory, tvrdí to expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová. Zároveň zmiňuje herní

0: kritizovala organizace Amnesty International.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Kladivář Josef Pazdera se stal v Rijeti dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v osobním rekordu 79,7 metrů a nejbližšího konkurenta za sebou nechal téměř o 4 metry. Vítězný výkon znamená český dorostenecký rekord, kterým překonal 29 let starý výkon Lukáše Melicha a ujal se také vedení v letošních světových dorosteneckých tabulkách. A na závěr mám pro vás i počasí. V noci bude převážně polojasno, postupně bude v západní polovině Čech přibývat oblačnosti a k ránu se může vyskytnout déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty v rozmezí 18 až 14. Neděle bude zpočátku polojasná, poté oblačná až zatažená s občasným deštěm i přehánkami. Teploty se budou pohybovat od 17 do 21 v západních Čechách, jinde v Čechách do 25, Morava a Slezsko hlásí až 30 stupňů Celsia.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Nejlepší album kapely za posledních 10 let. A tak reagovala americká hudební kritika na novou, už 13. desku keltsko-punkové kapely Dropkick Murphys For The People. Je to deska lehce protestní, lehce zelená, ale v každém okamžiku dobře šlapající. A mezi několika hosty se objevuje i písničkář Billy Bragg, o kterém nebylo dlouho nic slyšet. Svižnou hudbu si můžete užít dnes večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rock Zone 105.9.
1: Nehoda autobusu na Znojemsku hlásí přes 40 zraněných. Kanada musí hasit přes 850 požárů lesa. A pražská štvanice bude hostit světový tenis. Vítejte u dalšího rychlého přehledu zpráv s Bezvou. U Oleksovic na Znojemsku se v sobotu dopoledne srazily dva autobusy s cestujícími a nehoda si vyžádala 47 zraněných. Pro záchranáře šlo o mimořádnou událost druhého stupně. Na místě zasahovalo 13 posádek, včetně vrtulníku a velkokapacitní sanitky. 7 lidí utrpělo středně těžká a těžká zranění. Mezi lehce zraněnými je i jedno dítě. Podle policie autobus jedoucí od Brna narazil do toho druhého, který na hlavní silnici vyjížděl z vedlejší komunikace. Dechové zkoušky byly negativní u obou řidičů. Klíčový silniční tah mezi Brnem a Znojmem byl kvůli odklízení následků 5 hodin zcela uzavřený a doprava byla v místě řízena kyvadlově. Lidem po 80 by se mohl od příštího roku každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Proti dnešku by si tak měli polepšit seniori a seniorky, kterým bude 80, 90 a 95 let. Těm, kterým je 85 a 100 let, zůstane dosavadní věkové přidání. Pracujícím důchodcům by se pak mohla od roku 2028 zvedat penze za odpracovaný čas navíc. Počítá s tím důchodová novela, kterou by měla v pondělí projednat vláda. Kanada zažívá skutečné ohnivé peklo. Hoří tam přes 850 lesních požárů. Živel vyhání z domovů tisíce lidí. Obří mrak jedovatého kouře navíc dusí americká velkoměsta, pokračuje Hedvika Miller.
2: Úřady evakuovaly tisíce obyvatel z nejvíce zasažených oblastí. Masy kouře se navíc kvůli proudění vzduchu přesunuly na americká města. Metropole kolem Detroitu, Chicago nebo New Yorku hlásí nejhorší kvalitu ovzduší na světě. Místní úřady proto varují před zdravotními riziky a lidem doporučují omezit pobyt.

0: Polojasno, postupně v západní polovině Čech bude přibývat oblačnost a k ránu můžete čekat déšť nebo břehánky. Noční teploty budou od 14 do 18 stupňů Celsia. Neděle bude mírnější než sobota, zpočátku polojasná s přehánkami a postupně přes den bude oblačnost i přehánky nebo bouřky ubývat. Teploty v rozmezí od 21 až do 30 stupňů Celsia.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Metallica loves you, man. It's great to see you again. Hope to see you soon sometime next year. Thank you very much. Merci beaucoup.
1: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
2: Nehoda autobusu na Znojemsku hlásí přes 40 zraněných. Kanada musí hasit přes 850 požárů lesa. A pražská Štvanice bude hostit světový tenis. Vítejte u dalšího rychlého přehledu zpráv s Bezvou. U Oleksovic na Znojemsku se v sobotu dopoledne srazily dva autobusy s cestujícími a nehoda si vyžádala 47 zraněných. Pro záchranáře šlo o mimořádnou událost druhého stupně. Na místě zasahovalo 13 posádek, včetně vrtulníků a velkokapacitní sanitky. 7 lidí utrpělo středně těžká a těžká zranění. Mezi lehce zraněnými je i jedno dítě. Podle policie autobus jedoucí od Brna narazil do toho druhého, který na hlavní silnici vyjížděl z vedlejší komunikace. Dechové zkoušky byly negativní u obou řidičů. Klíčový silniční tah mezi Brnem a Znojmem byl kvůli odklízení následků 5 hodin zcela uzavřený a doprava byla v místě řízena kyvadlově. Lidem po 80 by se mohl od příštího roku každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Proti dnešku by si tak měli polepšit seniori a seniorky, kterým bude 80, 90 a 95 let. Těm, kterým je 85 a 100 let, zůstane dosavadní věkové přidání. Pracujícím důchodcům by se pak mohla od roku 2028 zvedat penze za odpracovaný čas navíc. Počítá s tím důchodová novela, kterou by měla v pondělí projednat vláda. Kanada zažívá skutečné ohnivé peklo. Hoří tam přes 850 lesních požárů. Živel vyhání z domovů tisíce lidí. Obří mrak jedovatého kouře navíc dusí americká velkoměsta, pokračuje Hedvika Miller.
3: Úřady evakuovaly tisíce obyvatel z nejvíce zasažených oblastí. Masy kouře se navíc kvůli proudění vzduchu přesunuly nad americká města. Metropole kolem Detroitu, Chicago nebo New Yorku hlásí nejhorší kvalitu ovzduší na světě. Místní úřady proto varují před zdravotními riziky a lidem doporučují omezit pobyt venku. Kouř je nepříjemný a při sportovních aktivitách může být i zdravotně nebezpečný.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Tenistka Marie Bousková vyhlíží start turnaje WTA v Praze, kde bude od příštího týdne obhajovat titul. Letos má o to větší motivaci, že se domácí akce bude nově hrát na pražské Štvanici. Přesun soutěže z areálu Sparty uvítala. Označila ho za historický moment.

Vín se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s B-stranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby. A zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí si dnes večer v 11 naladit na Radio Rock Zone.

0: rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Pražský okruh čeká do neděle částečná uzavírka. Portugalsko zakazuje zahalování obličejů na veřejnosti a kladivá z Pazdera vyhrál mistrovství Evropy dorostenců. Vítejte u rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Pražský okruh čeká uzavírka. Potrvá tento víkend mezi Slivencem a Řeporyjemi. Omezení začne v sobotu v 7 hodin večer a potrvá do nedělní 11. dopoledne. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k Zadní Kopanině. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávajícími mosty by to totiž neumožnili. Rodiče by se měli naučit hrát počítačové hry. A to, aby se ujistili, že nejsou děti ohrožené virtuálními predátory, tvrdí to expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová. Zároveň zmiňuje herní tituly, kde se dětem často důvěra nevyplácí.
2: Ty favoriti zůstávají stejně, je to zejména Roblox, Fortnite, Minecraft. Ten pachatel se k tomu dítěti chová jako ke kamarádovi. On se vydává za stejně starého vrstevníka, který mu rozumí, dává mu pocit bezpečí. A tohle celé může trvat 3 až 6 měsíců. A až tady po té době přichází nějaká ta žádost třeba o tu intimní fotografii, video a tak dále.
1: Portugalský parlament schválil takzvaný zákon o burkách. Ten zakazuje zakrývat si na veřejnosti obličej, informovala o tom agentura EFE, podle které je na prezidentovi, zda novou právní normu ratifikuje, vetuje anebo je pošle k přezkoumání k ústavnímu soudu. Nový zákon už kritizovala organizace Amnesty International.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Kladivář Josef Pazdera se stal v Rijeti dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v osobním rekordu 79,7 metrů a nejbližšího konkurenta za sebou nechal téměř o 4 metry. Vítězný výkon znamená český dorostenecký rekord, kterým překonal 29 let starý výkon Lukáše Melicha a ujal se také vedení v letošních světových dorosteneckých tabulkách. A na závěr mám pro vás i počasí. V noci bude převážně polojasno, postupně bude v západní polovině Čech přibývat oblačnosti a k ránu se může vyskytnout déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty v rozmezí 18 až 14. Neděle bude zpočátku polojasná, poté oblačná až zatažená s občasným deštěm i přehánkami. Teploty se budou pohybovat od 17 do 21 v západních Čechách, jinde v Čechách do 25, Morava a Slezsko hlásí až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Víc se dají vydávat pořád a pořád. Nedávno se objevila 4 alba, kde jsou soustředěny všechny jejich singly i s B-stranami a teď se zase vyskytly kompilace na určitá témata. Dneska si dáme kompilaci s názvem Epic, která obsahuje jejich nejrozsáhlejší a zároveň nejbombastičtější skladby a zjistíte, že v jejich tvorbě je furt co objevovat. Stačí se dnes večer v 11 naladit Radio Rock Zone.